to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili být, i tak si hrajou na beef. I když jsou to blbečci,

Mluvit spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš. Ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám teď proti velký přesile. Nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil brak. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se rupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Nech mě dělat mojí věc a radši už drž hubu.

hlavou a na chvíli to zase trochu zvednout. Bla bla bla bla bla. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Stůj si za tím, s kým jsi. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy nebudu věřit osudu. Já nikdy

Dokud není konec, není pozdě, nejsi na druhé straně. Každý rozhodnutí ve tvém životě má vysoký daně. Mysli na to, až zas neuděláš nic, budeš čekat a marně. Budeš čekat a marně, budeš čekat a marně. Já nikdy nebudu věřit osudu, když někam mířím, zatím si půjdu. Já tomu říkám vítězství, před sebou nebudu dělat si ostudu. Já nikdy nebudu věřit osudu, když někam mířím, zatím si půjdu. Já tomu říkám vítězství, před sebou nebudu dělat si ostudu. Zdravím posluchače rádia Spin, moje jméno je Rush, FCQNRSH. A pokud tě tenhle song bavil, určitě koukni, poslechni a mějte se krásně.

Radio Spin. Živé umíráme zároveň, musí to tak být, pokud chceš, ať to má urobání. Každý, kdo to má stejně jako já, mi rozumí. Hasleři, kluci jsou lecá na peři.

0: Korektum, nekorektum, utrum zmetrum.
1: Už tam něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spé, nejvíc repu v republice.

0: Studio. Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept Praž...

0: od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku?

Byl to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci, nepřál bych jim ho zažít. Smeku a na brusí, všichni

ztrácej zrak. Jak podáváš mi ruku, která bych chtěla číst. Tvoje krvi už nezmizí, z toho se nevyspíš. Ty smutný oči

Spin. Spin Radio. Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin. Radio Spin je jediný radio.

Poslušně hlásím, že Radio Spin se poslušně hlásí. Krištof s tebou i dneska v pondělí 6. července. Dneska si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Tak upaluj třeba do naší mobilní apky, kde si můžeš říct o song na přání. My si mezi tím dáme hudební víkend a poslední dvojitou dávku Eminema, a nebo vzhledem k tomu, že už nás zase straší s vysokýma teplotama, doufám teda, že to úplně nepadne, tak mrknem třeba na to, jak v Číně vyzráli na ochlazování. Ale to až na konci další hoďky, protože teď si dáme ještě počasíčko. A musím říct, že když jsem ráno vyrazil, tak jsem na sebe hodil kraťasy a tričko s krátkým a měl jsem tak akorát co dělat, aby mi jako nebyla zima. Ale možná to bude tím, že po celé České republice je průměrná teplota 16 stupňů Celsia. Ačkoliv, když se na to tak dívám, tak ta teplota nebude moc vysoká. Dneska maximálka 23 stupňů, a to hlavně kolem Prahy, nejmín teda něco málo kolem 20, takže fuha. Musím říct, že po těch letních tropech vlastně fajn změna. Spin Radio.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: spin. Jdeme si dát první písničku na přání dnešního dne. No a tohoto volného slotu, nebo jak to mám říct, se samozřejmě chopil Dave.
1: Dáme třeba od něco nejsprostějšího od Sergeje B. Tak třeba tempo můžem dát. Takže jsem celé rád, že tuto písničku to mi dostudí a taky mě.
0: No ne, taky mě, musíš říct, hlavně mě.
1: Hlavně mě.
0: Přesně tak, hlavně tobě. Sergej B, Doketino, písnička se jmenuje Tempo. Hodím ti to tam, ačkoliv si myslím, že to není úplně nejsprostší písnička od Sergeje B, ale tak věci spouliční ekonomický tady zatím úplně nevidím. Každopádně někdy třeba, až tu budou, tak ti to zahraju, ať si trošku rozšíříš obzory.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem. Podej, níž je,

Spin. Ladíš hudební víkend na rádiu Spin s Krištofem, ale hlavně s Eminemem, o kterém jsem chtěl říct zase něco takového z historie, ale říkal jsem si, že to jsme dělali včera i předevčírem a tak bych se rád aspoň podíval, co je tak jako v Eminemově životě i novýho a zjistil jsem, že třeba tenhle ten rok oslavil takový druhý 18. Prostě 18 let, kdy je střízlivý, což je milník, o kterým on sám opakovaně říká, že mu doslova zachránil život, což je jako celkem pochopitelný, ale my teď pojďme zpátky do té doby, kdy byl na absolutním vrcholu. Třeba ke skladbě Renegade, kterou si dáme za chvilku, to je společný track s Jay-Zem a zajímavý je, že na této skladbě se původně vyskytoval rapper, který si říkal Royce da 5'9 a v rámci projektu Bad Meets Evil a až později se tahleta skladba dostala na legendární album The Blueprint od Jay-Zeho. A dodnes přitom občas vidím nějaký debaty, jestli na té vlastní písni Jay-Zeho ten Eminem trošičku jako nezastínil, protože spousta fanoušků i kritiků tvrdí, že právě tady předvedl Eminem jeden z nejlepších rapových výkonů své kariéry. Posoudění to nechám na tobě, protože potom si dáme The Real Slim Shady. Yes, tahle ta skladba, která s Eminema udělala doslova globální fenomén a tak paradoxně vznikla na poslední chvíli, protože to album The Marshall Mathers LP bylo téměř hotový a vydavatelství pořád tlačilo na Eminema, ať udělá ještě nějaký výrazný single, něco super. No a Eminem to napsal doslova pár hodin před odevzdáním a podle mě se trefil úžasně. Jako ten refrén chytlavý, satira na popkulturu, ten videoklip je skvělý. Tam ta armáda blondětých Slim Shadyů. Prostě to vytvořilo jeden z nejznámějších hitů přelomu tisíciletí a vůbec se nedivím, že tenhle ten hit získali Grammy.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak ty jsou skoro fresh. Jediný crash, co tu vidím, tak je u Jablunkova na Frýdecku Místecku, takže pokud tu jedeš na Žilinu, tak opatrně. A teď jsem právě ještě objevil jednu takovou kuriozitku, nevím, jestli tam není chyba. Každopádně u obce Králíky, což je na Šumpersku, tak je hlášená dopravní kolona 44 minut na celkem random silnici. Takže pokud tam jedeš, tak klidně dej vědět, protože tam vypadá fakt zvláštně na té mapě. Každopádně dálnice, tady proběhla nehoda na D1 na kilometru 210 ve směru Brno. Zdržení tam díky tomu je asi 10 minut, no a jedna nehoda mi tu svítí taky na D6, kilometr číslo 139 ve směru Karlovy Vary. Co se Prahy týče, ta je úplně fresh, bez větší zdržovačky anebo kreše.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusta něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc rapu v rádiu.

0: aplikace.
1: A tohle přání poputuje přímo za Emanem, který mi tady poslal celkem fajn voiceovku.
2: Nazdar, nazdar, tady Eman, ty vogo. Hle, tak když je dneska výročí toho astronauta, který nezlítnul a schořel při tom startu.
1: Vyjedete bomby dneska.
2: Co kdybychom si tam dali díky mistře od Kata? Mistr slova. Eman zdraví z Vinohrad.
1: My taky zdravíme, Emane, je to geniální spojení, jakože mistr Jan Hus a mistr slova Kato z Prague Union. Jediný co, tak jsem tady nenašel tuhletu písničku, ale hnedka pod tím tady, když jsem tak jako šmejdil, tak jsem našel Prague Union a Smrt žije. A říkal jsem si, že to upálení mistra Jana Husa, mistr Kato z Prague Union a do toho Smrt žije, že to je vlastně taky tématický, tak doufám, že tě potěším aspoň tou.

0: Ladíš Radio Spin, máme tu pondělí 6. července a to znamená jediný, že nikdo nemá svátek a slaví se státní svátek a to upálení mistra Jana Husa. Každopádně na úpal to dneska venku úplně není a já jsem dneska, když jsem přijížděl tady do rádia, tak jsem v tramvaji tak jako brouzdal, kdy zase budou ty tepla, říkají, že prý za týden, no nevím. Každopádně hledal jsem si, jak se v tom teplu nějak účinně ochladit, to s tím vám bohužel nepomůžu, ale našel jsem, jak s tím takhle jako dealujou v Číně a tam jsou fůha jako o krok dál, no. Protože na střechách některých budov se tam objevily takový jako systémy, které vypadají jako sci-fi, ale vůbec nejsou. Jsou to normální trysky, které do vzduchu rozprašují jemnou vodní mlhu. Něco jako takový ty mlžítka, který máte v podstatě na každém náměstí dneska. No a teď bacha, vy nepotřebujete deštník, vy vlastně ani nemáte mokrý chodníky, ty kapky se prostě vypaří ještě ve vzduchu a tím, jak se vypařujou, tak zároveň ochlazují město o 5 až 8 stupňů. To mi přijde super, jakože tohle to bych potřeboval v Praze, když jsou ty rozpálený chodníky na 45 stupňů a vy jenom vylezete ven a už chcete automaticky se zavřít někam do sklepa, bylo by to super. Jediný, co přemýšlím je, že kde bychom na to vzali vodu, ale tak Vltava nám tu teče, vím, že na Hostivaři jsou nějaký rybníky, tak třeba z toho, nevím, těžko říct. V tom případě se jdeme ještě podívat na počasí, ale myslím, že dneska tady to rozprašování potřebovat nebudem, protože ono se to z těch mráčků rozpráší hezky samo. Po celé České republice máme průměrnou teplotu asi 18 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo skoro zataženo, no a když se díváme na radar, tak momentálně asi nejvíc prší na Moravě a to hlavně Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Jihomoravský, každopádně nějaký slabý pršení, tady vidím i třeba v Libereckém kraji. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Radio Spin Death Double. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v dabu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, který dab umí. Radio Spin jde s dabou.
3: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.

0: říct ani oh shit.
1: Za 3 minuty máme 10 hodin, to je přesný čas na Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Spin. Další přání dnešního dne poletí přímo do uší Michalovi.
1: Ale já bych chtěl track od MCho Geje a jak tam říká, tvoje holka je tak tlustá, mým dvou princeznám se ještě mají půlnoc, tobě do studia a všem spinnerům to musí makat tento nekřesťanský svátek. A pozor, ať se nespálej, jako pan Hus.
0: Vy tady dneska perlíte s tím Husem, to jsem zase něco řekl. Já už to přestanu připomínat, ty jo, že je dneska nějaký státní svátek a třeba se někam dostaneme. Ne, sranduju, každopádně MC Gay feat. Rest, tvoje holka, Michale, letí to pro tebe, letí to pro všechny ostatní. Kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak číslo 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka, pošle mi tam voiceovku a já to zahraju.
2: Ladíš Rádio Spin a komunikátor s Krištofem.

0: stále si jedeme hudební víkend na rádiu Spin, ačkoliv už vlastně máme po víkendu, je pondělí 6. července, ale máme státní svátek a to znamená jediný double porce Eminema i dneska. Jako první si od něho dáme písničku No Love, která je takový návrat do éry, kdy Eminem ještě dokázal roztočit ty slova úplně do fyzického tlaku, ale není to jenom čistý výbuch energie, o ten se tady stará teda spíš Lil Wayne, který je na featu, a tahletá skladba stojí na známém motivu What is love, baby don't hurt me, což pokud se nepletu, je písnička What is love od Headway, by to snad mělo být, teďka trošku vařím z vody, ale dejme tomu, že by to tak mělo být. No a jako druhou si dáme písničku Walk on Water, tam je zajímavý hlavně to, že Eminem tady vlastně nepůsobí jako někdo, kdo to má všechno jistý, a místo té klasické sebejistoty a egotripu najednou přichází skladba, která je postavená na pochybnosti. Něco jako když Sheen vydal Impostor syndrom, ve kterém popisuje, že měl pocit, že si ten úspěch prostě nezaslouží. To samý se stalo tady Eminemovi, na feed se potom přizval Beyoncé, celkem solidní věc, tak si ji pojďme užít.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.

0: tam něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Rychlá doprava na Rádio Spin, co se regionu týče, ty jsou poměrně v klidu. Jedinej bacha si dej u Jablunkova směrem na Žilinu, tam proběhl crash. Co se dálnic týče, tak různý zdržení se skládá různě kolem Brna. D2 dohromady asi 8 minut kolem Brna, D1 cca 10 minut kolem Brna. Nehoda potom svítí na D6, kilometr číslo 139 ve směru Karlovy Vary a jedna taky na D10 mezi 12. a 13. kilometrem ve směru Turnov. Takže co se týče dálnic, tak dálnic. A co se Prahy týče, tak zatím ta hlásí jediný menší zdržení, a to na Lipský směrem k letišti, a to je zhruba 5 minut.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: jsme Rádio Spin.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
0: Radio Spin.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Lidi smír

0: hrát budeme podle Báry, která se tady dovolala chviličku zpátky.
1: Bude to To se nelíbí od Vladimíra 518. Mm-hmm. Ale pro všechny spinnery a mějte hezký pondělí, i to musí být v práci.
0: Teď přemýšlím, jestli to na konci byl smíšek, jakože takový ten záškodnický smíšek všem, kteří jsou v práci, protože ty nejsi, a nebo jestli to bylo jenom pousmání se nad tím, že u mnohých lidí slovo pondělí a slovo krásný může působit jako protiklad. Každopádně Orion, Vladimír, Zukorp, co se nelíbí, letí to přímo do tvých uší a já připomínám 210 32 30 30, pokud chceš něco zahrát, a nebo posílej voiceovky do naší mobilní apky.

Radio Spin stále ve tvých uších, máme tu pondělí 6. července, opět připomínám, máme tu svátek upálení mistra Jana Husa. No a já tu mám další zprávu, která se celkem týká hudebního světa, což si myslím, že na rádiu je důležitý probrat. No a jak bych to řekl? No prostě umělá inteligence a hudba, to mě nikdy nešlo nějak extrémně dohromady. A podle zjištění, o kterých informoval portál DJ Mag, se má v různých databázích pro trénování umělé inteligence nacházet přes 21 milionů autorsky chráněných skladeb. Takže to není jen taková maličká sbírečka, to je prostě obrovský šuplík, kde se vlastně AI modely učí, jak ta lidská hudba v uvozovkách zní, funguje, jak se skládá. No celý ten problém je v tom, že tyhle ty soubory často vznikaly jakoby původně pro výzkum nebo technický účely, ale pak se nějak přestali řešit práva a všechny ostatní věci, jsou kolem toho různý debaty. Moc se v tom nevyznávám, každopádně krom těch právních otázek, tak se řeší třeba i to, co vlastně ještě znamená dneska tvořit hudbu, když vedle člověka sedí nějaký robůtek, který vlastně slyšel za svůj krátký život víc písniček, než kolik by zvládl normálně průměrný člověk za, co já vím, 10 životů. Úplně jsem rád, že se o tomhle teďka začíná konečně mluvit, protože upřímně mě ty AI songy pořád skáčou na YouTube v doporučených. Já na to vždycky kliknu ze zvědavosti a pak se naštvu, protože to je prostě hudební fast food. Úplně je to bez chuti, bez soli, brr. A ještě mě úplně jako ta představa, že si z té hudby může kdokoliv udělat kariéru, když jenom klikne na generovat, jako nevím. No, takže díky bohu, že se o tom konečně mluví a snad tady na Radio Spin nebudeme třeba za rok nebo za dva hrát jenom AI songy. Jdem si dát ještě jedno AI počasí. Ne, není to vůbec AI počasí, protože po celé České republice máme zataženo nebo skoro zataženo s průměrnou teplotou zhruba 18 stupňů Celsia. Když se dívám na radar, tak prší hlavně na Moravě, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský nebo Zlínský. Každopádně dneska by ty přeháňky měly tak postupně rejdit přes celý území, takže doufejme, že se nám ještě trošičku vyčistí vzdoušek, protože na příští týden už znovu hlásí 30. Spin Radio.

all we got. Just one night, all we got. Just

0: aplikace. Dohráli nám skvělý Monkey Business, no a já už tady mám zprávu od Mikyho, který píše: What's up, Krištofe, zahrál bys mi prosím od Rta... Já to prostě v životě nevyslovím tady to jeho jméno. Proč si nemohl zvolit třeba, nevím, Jupiter, nebo něco, Uranus, nebo tak ně, od Rta, to je jedno, drop. Bude to pro všechny rošťáky skladná, který by dneska ve 3 ráno dělali borču s pod oknem. No tak doufám, že ti pouštěli aspoň tuhletu písničku, protože to je taky banger. Dennis Bennett, abych už se vyhnul tomu jménu Earth, a jeho drop letí tobě do uší. Pokud i ty chceš něco zahrát, tak 210 32 30 30, čekám na to, a nebo můžeš poslat něco do naší apky.
1: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.

Na chvíli vypni, nemůžeš furt se brát tak vážně. Řekni, kdy jsi naposledy dělal něco, v čem byla fakt vášeň. Každý máme plán, poslání mi je být blázen. Pro věci, který miluju, proto tu sedím a píšu ty bars, yeah.

0: zní můj drog.
1: Mami, neboj, mám to v krvi, neboj se,
0: není to zdrog.
1: Takhle zní můj drog,
0: takhle zní můj drog.
1: Nevím, jak to znělo předtím, ale
0: teď to bude hrát.

Spin. Takhle před obědem nás čeká další double porce Eminema. Pojďme rovnou na to. Jako první tady mám track Houdini. Prostě Eminemův typický kouzelnický trik. To je skladba, která se tváří, jako by byla návrat k éře Slima Shadyho, ale ve skutečnosti si spíš myslím, že Eminem si v ní vědomě hraje s nějakou vlastní legendou, minimálně statusem legendy. Celý koncept tyhle písničky stojí na narážce na zmizení a znovu objevování identity. Jakoby ten Eminem testoval, co z jeho starého alter ega vlastně ještě funguje dnes, v době, kdy už má tu kariéru dávno spečetěnou. Jako druhý song si dáme My Band, no a tady Eminem sice nehraje hlavní postavu, ale paradoxně ji teda stejně přebírá. Celý track je totiž postavený jako satirický pohled na slávu skupiny, kde se jednotliví členové pořád předhání v tom, kdo je víc slavný. Přičemž Eminem je samozřejmě ten, kdo tuhle hierarchii nechtěně rozbíjí už jen tím, že vůbec je napsaný jako na přebalu toho, ale co se dá dělat. Prostě humor,

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, ty jsou úplně v klidu. Vypadá to, že ve státní svátek nikdo moc nikam nejezdí. Co se dálnic týče, tak začnu a skončím na D1, kde proběhla nehoda na 228. kilometru směrem Brno a díky tomu se tam počkáš půl hoďky. A jedna nehoda je ještě o kousek dál na 219. kilometru směrem Brno. Píše se tu, že tam ke všemu ještě hodně prší, tak bacha na to, nevím, co to znamená. Každopádně, když se podívám na Prahu, ta vypadá, že je úplně fresh, bez větší zdržovačky nebo crashe. Každopádně, pokud máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, 210 32 30 30, to je to číslo, kam to může dát vědět.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.
2: Pusť tam něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: aplikace.
1: Na moji výzvu, abyste něco napsali do apky, zareagovala Viktorie, která píše: Ahojky, poslouchám i na dovolený a chtěla bych zahrát něco letního. Napadla mě třeba Lemonade, bylo by to pro mě a mamku do Řecka. Dámy, užívejte si dovču. Já tady mám před sebou počasí a tady dokonce vidím i letoviska, takže vidím, že na Korfu nebo na Krétě krásných 28 stupňů, máte to parádní, takže užívejte. Doufám, že si tou písničkou Lemonade myslela Internet Money, Dona Tolivera a Roda Riche na písničce Lemonade. Pokud ne, tak se omlouvám. Písni si znovu, nebo můžeš zavolat klidně. No a kdyby si i ty chtěl něco zahrát, tak já mám před sebou poslední hoďku tohoto hudebního víkendu, kterou s váma stihnu, a mám tam dvě volné místečka, takže můžete zavolat a dáme si něco na přání.

0: Radio Spin.
1: Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad. Tinnitus, Sisyfos, není čas a já nevím, kdy to bude dost. Je to had, je to kruh, je to vlak, co nestaví, nedívej se vzad.

0: Stop, čau, tady neklid, pauza ti skončila, nespi, dělej, pracuj, stresuj se, volej, prokrastinace je přepich. Čau, tady neklid, trochu ti nervy přetekly, makej, běž, termín je blízko, odpočineš si až v rakvi.
1: Sám si klečím na krku,

vesmír zbejt, jen táta bejt tu pro ní. Křečovitě svírám soudnost, co když to nebude furt dost? Co když to nebude stáčit někdy, vím vole, co mám mít sakra přednost. Nikdy to nebudu stíhat, za krkem mi sedí síha, šeptám

0: Radio Spin ve tvých uších dohrává nám Past a Rest a jejich nová pecka Neklid, relativně nová v pouzovkách. Máme tu pondělí 6. července a krom toho, že 6 let zpátky jsme upálili mistra Jana Husa, teda jako já ne, já jsem se toho neúčastnil, tak máme i různý mezinárodní dny, no a na dnešek připadá jeden z těch internetově oblíbených a takových, který se každoročně vrací na sociálních sítích, je to Mezinárodní den líbání. Vznikl v Británii, když jsem to googlil, jako taková lehká připomínka toho, že fyzická blízkost a drobný projevy náklonosti mají v mezilidských vztazích svoje místečko, ale postupně se z toho stal online fenomén. Upřímně, já jsem si všiml, že je něco špatně už ráno, když jsem projížděl Instagram cestou do rádia a říkal jsem si, je, tady je někdo sladký dneska, je a zase, je a ještě někdo jiný. No, ne, samozřejmě, já vám to jakožto single člověk přeju, je to krásný, užijte si to, dneska vám ty fotečky na Instagramu prostě a jednoduše prominu a mezi tím já budu slavit druhý krásný mezinárodní den, na který dnes jak nabízí, a to je Mezinárodní den Tibetu. Jo, prostě pro nás single lidi zbyl Tibet, no, co máme dělat? Jdeme se mrknout na to, jak na tom je počasí, to vypadá naprosto famózně. Po celé České republice průměrná teplota 21 stupňů, na většině území oblačno nebo zataženo. Mrknu ještě na radar a vypadá to, že pršení můžeme očekávat zatím hlavně na Moravě, každopádně z vrchu z Německa se přes Ústecký kraj do Prahy asi dostane taková menší bouřka, ale to se asi rozpadne, takže minimálně bude pršet a bude zase fresh vzdoušek. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru v centru Prahy na alianas.cz.

0: Pipi. Za 3 minuty máme 12 hodin, to je přesný čas na Radio Spin.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
2: Čau, tady Nobody Listen a ty právě posloucháš Radio Spin.
1: Československá scéna.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Tentokrát budeme hrát podle Nikči.
1: Prosím tě, já bych poprosila cokoliv z alba Focus od Hardrika. Nechám to na tobě, klidně ona je se mnou, nebo Bandolero, cokoliv. Tak, je to hlavně pro tebe, jelikož jsi v práci a pro všechny, co jsou při svátku v práci a vůbec jich poslouchá Radio Spin.
0: Já ti děkuju, ale bohužel tě budu muset zklamat. Já jsem ti to odkýval, protože jsem myslel, že už tady ty písničky máme. Každopádně album Focus jsem tu ještě nenašel, bohužel. Takže jsem vybral něco, co je zvukově od Hardrika jako nejpodobnější tomu albu. Bude to písnička Můj sport, na který je na featu. Tak doufám, že jsem tě tím neurazil a přísahám, že jakmile tady album Focus bude, tak hnedka první songu z toho hraju tobě, Nikčo.

0: Stále posloucháš hudební víkend s Eminemem a s Krištofem. Teda ne, že bych já rapoval s Eminemem, to si nedovolím a tak dobrý v životě nebudu. Každopádně my si od něho dáváme každou hoďku dva songy. Tím prvním bude dneska, v tuhletu hoďku, Guts Over Fear. Ta stojí na takovým zvláštním momentu v Eminemově kariéry, na pomezí nějaký jistoty, nějaký pochybnosti, aspoň to jsem z toho vždycky cítil. A zároveň zapadá do takový tý ságy tracků od Eminema, kdy spolupracuje s popovýma umělcema. Přece jenom tady se nachází na featu Sia, jindy spolupracoval třeba s Rihannou na Love The Way You Lie, potom třeba s Pink, co mi tak napadá na tracku Won't Be Back, nebo Skylar Grey, která je takový jeho staniční hlas. Já bych řekl, že Eminem v tomhletom byl celkem trendsetter, protože když se podíváme, tak dneska to vlastně dělá každý. Jako příklad bych uvedl třeba, co já vím, Dua Lipu a DaBabyho na tracku Levitating na remixu. Jako druhej si tady dáme track Stan, no a to už patří k momentům, kdy Eminem naplno rozjíždí svoje lyrické schopnosti. Ta skladba stojí na narrativu, který postupně mění z nějaký posedlosti fanouška do fakt znepokojivého portrétu identifikace s celebritou, řekněme. Zajímavý je i ten samotný kulturní přesah, protože ten výraz Stan, nebo Stan, záleží, jak to chcete číst, tak se později stal jako běžnou součástí jazyka pro označení extrémně oddaného fanouška a vzali to za svý i fanoušci Eminema, pokud se nepletu, a ti si taky říkají Stanové.
1: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin, co se regionu týče, tak všechno je relativně v klidu, snad jediný crash tady vidím za Šternberkem na silnici 46, jinak vůbec nic. Co se dálnic týče, tak na D1 proběhla nehoda na 228 km směrem Brno a díky tomu si tam teďka počkáš 10 minutek, protože lehký omezení z nehody by měly každou minutku přestat. No a co se Prahy týče, tak jediná bouračka je hlášena v Tyrkově ulici, asi mezi Chodovem a Záběhlicema, krom toho je Praha úplně fresh.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio Spin.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct, mý a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbečci, nepřál bych jim ho zažít. Jsme Kuana Bruce, všichni

0: Fin ráno. Byl jednou jeden DJ Defcon, který měl v pátek ráno narozeniny. No a k těm narozeninám měl tři přání. No tak Dominik, tady z rádia Spin, to jsem já, mu je postupně během pátečního rána splnil. Jaký to byly? Tak na to se jdeme podívat teď. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež. Dneska, pravdě nebo lži, můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
1: Kámo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto, takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moct poradit.
0: Win-win, ty vole. To je hezký, tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
1: Díky, Fando.
0: Druhý bylo zahrát se taky hru jeden na jednoho.
1: Jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
2: Lukáš.
0: Lukáši.
2: Sparta Slávie.
0: Sparta Slávie, tak uděláme to trošičku napínavý.
1: Uděláme to napínavý.
0: Viktore, jaká je odpověď?
1: Sparta Slavia,
0: yes, yes.
2: Pohodě.
0: No a v závěru si chtěl dát taky hodinovej set. Tak vidíš to, my tady na Rádiu Spin uďme splnit skoro všechno a taky skoro každému. Takový my tady na Rádiu Spin jsme. Tak užívej zbytek prodlouženého víkendu a my se slyšíme spolu s Krištofem zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na rád.

0: Jdeme si dát další písničku na přání, která poputuje za Pájou, který zase prostě jenom napsal vzkaz, jo, napsal. Můžete nahrát hlasovku, to je naprosto jednodušší, můžete mluvit, já mám co pouštět. Tak jsem se rozhodl, že kdokoliv ode dneška napíše textovku, tak ji budu zkoušet číst jeho hlasem. Takže jak by mohlo znít takový Pája? Podle mě zní nějak takhle.
1: Čus, už jsem u vás dlouho neslyšel, silný hlad od Elboje, dal bys ho tam prosím všem, co nemusí. Co musí dneska jezdit? Díky Pája.
0: Možná to bylo Pápa, těžko říct. Každopádně takhle nějak podle mě zní Pája. Takže Pájo, doufám, že toho příště napravíš a dáš mi vědět, jak opravdu zníš. Elboy, Dorian, silný hlad a letí to přímo do tvých ušisek.

0: Dobrý Mexiko, Zuzko, co? Co se tak tváříš?
1: Co je? Já jsem tady teďka měla paniku z mikrofonem.
0: Proč?
1: Nevím, protože mě jsem úplně měla takový divný pocit z něj.
0: Co to znamená, že jsi měla divný pocit z mikrofonu?
1: Tak víš co, jak jsi jako moderátor a ten mikrofon je nějaký hlavní jako tvůj nástroj, tak aha, najednou jako jsem tak úplně panikařila.
0: Ale z čeho? Fakt, kdybyste ji viděli, spíne, že ona tady seděla, já jsem to zapnul ty majky a ona na mě hledí takovým způsobem jako...
1: Ne, dobrý, funguje.
0: Funguje, všechno tak, funguje. A já tě můžu zase vypnout a je to v pohodě, dívej. Takhle to funguje a teďka se můžu bavit sám se sebou. A nebo to zapnu tak, tobě.
1: A už, no a teď to nefunguje zase tobě.
0: No teď jsem si ho vypl, no, a já jsem se zase zapl.
1: To je sranda.
0: Tak super, to je geniální předávačka tady tohleto. Doufám, spineři, že se to všichni vypli teď. Zuzko, čau, jak se máš?
1: Ahoj, Krištofe, mám se skvěle.
0: Fakt? Fakt?
1: No,
0: tak. Počasí v klidu.
1: Počasí nádherný.
0: Říkal, že ho miluješ.
1: Miluju to. Je tam krásně.
0: Já to moc, jako, já mám to taky rád, ale jako...
1: Neříkej, že ty třicítky nebo čtyřicítky minulý týden byly jako by lepší.
0: Jako nebyly, to je pravda. Ale no, kdyby bylo takových, já nevím, 7-28 stupňů a tak jako sluníčko a trošičku mráčky, tak jsem úplně nejspokojnější tvor. No dobře, no.
1: Vůbec, tohle je lepší.
0: Dobrá, tak já ti budu věřit. V tom případě se můžeme podívat na počasí.
1: Podíváme
0: Zuzanko.
1: Se na počasí.
0: Podíváme se na počasí. Dal jsem ti tam počasí hezky, protože včera si mě zdrbala, že tam mám počasí hnusně.
1: Protože nebylo hnusně.
0: A dneska je?
1: Dneska je hezky.
0: No tak dneska je hezky, slyšíte to? Mám to naprosto správně, abych to vzal hopem stropem. Tak, po celé České republice průměrná teplota 20 stupňů Celsia, na většině území máme zataženo nebo oblačno s občasnýma přeháňkama. Momentálně se přeháňky nachází hlavně ve Zlínském kraji, Moravskoslezském kraji a Jihomoravském kraji, přičemž další přeháňky se k nám ženou z Ústeckého kraje a z kraje Liberec.
1: Mluvíš jak chat GPT?
0: Čumíš to? Jsem si trénoval dneska.
1: No to teda.
0: Spíneři, nic, slyšíme se zítra brzo ráno s Dominikem ve zpět ránu. Zuzko, přijď prosím tě někdy. Jen tak ze srandy pojď přijít za náma.
1: No můžu.
0: Prosím.
1: Uvidíme.
0: Jo! Tak čus.
1: Ahoj.
2: Spin Radio. Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí? Radio Spin jde s DABou.

0: Fin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš Radio Spin, s tebou je Zuzka, moc tě zdravím. Máme pondělí 6. července, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa a taky den pečených kuřat. Občas se to prostě tak blbě sejde. Každopádně my si dneska povíme o jednom z nejvíc hot zasnoubení, co se kdy na světě stalo, a taky pořešíme ještě dneska hudební víkend s Eminemem a čeká nás tam hodně super pecek. No a taky nebude chybět komunikátor, takže nahrávej hlasovku nebo volej na číslo 210 32 30 30, stejně jako to udělal Vláďa. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, ahoj.
1: Super, ahoj Vláďo, co tam dáme? Pro koho to bude?
2: Takže dáme tam Sergej B, Směj se teď, plač až pak. Aha. A samozřejmě to bude pro tebe, a ti to uteče, když musíš být ve svátek práci jako já. A pro všechny volťáky, a oceňuji to, že vůbec se nikdy nezadrhneš.
1: Je, yeah, děkuji. No to možná posloucháš jenom vstupy, kde se nezadrhnu.
2: Nevím, ale nevšiml jsem si, že by nějak výrazně...
1: Děkuji, to mě úplně potěšilo, bude se mi mnohem lépe vysílat, a tobě, ať se dneska dobře jezdí, a dávám ti tam ten track.
2: Děkuji.
1: Není zač, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.
3: Drahý oče na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co navždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak.

Ladíš si rádio Spin na majku s tebou Zuzka, máme tady hudební víkend s kým jiným než s Eminemem a dva jeho tracky. Jako první si dáme track Calm Down, název tracku znamená v češtině Uklidni se, ale repeři v tomto tracku dělají ironicky úplný opak, rapují rychle a agresivně. Jako druhý si dáš track Rap God, tento track není jenom takhle dajaký rap, ale je to ukázka Eminemovy technické dovednosti. Jsou tu neuvěřitelně složité rýmy v bleskové rychlosti. Je to track, který obsahuje kolem 15 slov za necelých 6 minut a to prostě nepochopíš. Eminem na rádiu

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začneme na dálnicích na D1 na 332. kilometru ve směru na Brno. Máme nehodu osobáku, ale žádné zdržení tě tam nečeká. Co se týče regionu, v ulici Vídeňská v Brně auto narazilo do svodidel a tam to oběť opatrně a možná se tam taky zdržíš. No a co se týče Prahy, ta je průjezdná, centrum na mě svítí zeleně, takže krása. No a to je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30, nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spine.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Man, I have to take off the door. Pull up in a dingo, straight for the hole in the floor. With the toddlers, don't know what you thought. By the end of the night, you be picking up your jaw. Plants, not 10 or 20. Run up in a crop gaff with ex Benny.

0: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: čísle 210 32 30 30.
1: Hrajeme přesně podle tebe.
2: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě s tebou Adam, slyšíme se?
3: Čauky.
2: Super, Adame, co tam dáme, pro koho to bude?
3: Dáme tam Ostravu od Sergeje pro Feláka z Ostravy, který za chvilku vyzvedávám, a pro všechny Ostraváky, co poslouchají.
2: Wow, dobře, dobře, tak dávám tam Ostravu a ty dobře dojedni se krásně.
3: Jo, díky,
2: ahoj. Zatím.

0: Dáváš si Rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Určitě jste zaznamenali někde na sociálních sítích ve zprávách, že 1. července dva ruchtopeři Angela a Ivan vylezli na samej vrchol Empire State Building, což znamená, že byli jen tak ve výšce více než 440 metrů. Na samém vrcholu vyvěsili černou vlajku s nápisem, když síla lásky zvítězí nad láskou k moci, svět pozná mír. Ivan následně poklekl a požádal Angelu o ruku. Ta řekla, tada, ano. Políbili se před celým New Yorkem a v podstatě před celým světem. Potom přiletěla policie vrtulníkem a zatkli je. A Angela i Ivan šli spolu v poutech s hlavou vztyčenou směrem k policejní stanici. Zazvonil zvonec a nejvíc hod pohádky je naprostej konec. A já si přeju zažít to samé, pane bože. Samozřejmě, že bych se vůbec nebála bez zjištění vystoupat do výšky 440 metrů. Je ale zase pravda, že měřím 154 cm, takže si myslím, že Empire State Building v mini Eurolandu bude bohatě stačit. No my se podíváme na počasí, to máme kolem 23 stupňů a ta teplota se bude takhle pohybovat už do samého večera, potom to klesne na 17 až 18 stupňů, je polojasno a místy nás čekají odpoledne k večeru přehánky, ale nebude to nic dramatického a zítra už by ty teploty měly vystoupat až k 28 stupňům, takže zítra vytasíme zase flašky s vodou, čepice, opalováky a já nevím co všecko, aby jsme se prostě nespálili. Tak jo, to je z počasí vše, dáváš Rádio Spin a s tebou je Zuzka. Spin Radio.
1: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Rádio Spin. Československý

0: řeším hejty.
1: Je 13.57 a ty posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. I'm different, yeah, I'm different. Pull up to the scene with my ceiling missing.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Na čísle 210 32 30 30.
1: Hrajeme přesně podle tebe.
3: Posloucháš si rádio Spin, na majku je s tebou Zuzka, na drátě je s tebou Martin. Ahoj Martine.
4: Ahoj.
3: Co tam dáme, pro koho to bude?
4: Ale chtěl bych od VTK Big Stepper a bude to tady pro moji kamarádku Denču a pak to bude pro všechny spinnery a pro tebe do studia, samozřejmě.
3: Ok, děkuju a mě hezký den a dávám ti to tam, čau.
4: Díky, ty taky, ahoj.

Posloucháš Radio Spin, na Majku je s tebou Zuzka a máme tady další dvojitou dávku Eminema v hudebním víkendu. Čekají nás dvě velké známé pecky, jako první Houdini. Tenhle track je jakýmsi návratem ke starému Slim Shadymu, provokativnímu, vtipnému, chaotickému alter egu, které Eminema proslavilo na přelomu tisíciletí. A taky, co jsem já nevěděla a zjistila jsem to, tak název odkazuje na slavného iluzionistu Harryho Houdiniho, takže takový fun fact pro zajímavost. Jako druhý si dáš track Lose Yourselves, která tento track vznikl pro film Osmá míle, ve kterém Eminem hraje rapera B. Rabbita. No a píseň ale zároveň odráží i jeho vlastní životní zkušenosti. Tak jo, Eminem na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Na D1 na 332. kilometru ve směru na Brno je nehoda osobáku v regionech v ulici Vídeňská v Brně. Auto narazilo do svodidel, čeká tě tam zdržení a v Praze máme seklou Legerku, Vilzonku a Nuselák. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky, dáváš se rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď. Rádio Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš rádio Spin, máme tady komunikátor, já mám na drátě dalšího spinera, slyšíme se?
2: Ahoj, všechny zdravím, i tebe, ahoj.
1: Co tam dáme, pro koho to bude?
2: Prosím tě, dáme tam Ektora a necháme to zahrát pro všechny stěhováky v Praze.
1: Ok, super, tak jo, já jsem vybrala upgrade, je to v pořádku?
2: Je to super.
1: Tak jo, užij si track a měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, mějte se fajn, ahoj.

Ladíš si Radio Spin na Majku, je s tebou Zuzka. My máme krásné léto, sluníčko, akce, festivaly, koncerty, ale taky, aspoň teda v mém případě, a myslím si, že to mají úplně všichni, tak se občas nudíme, přemýšlíme nad životem, protože prostě toho času je víc, pokud třeba nechodíte do práce a jste studenti, tak nepřemýšlejte nad životem, běžte se bavit, jelikož se po roce vrací After Work on Tour Summer Fair. Toto tour obsahuje 13 zastávek ve městě na promenádách u vody, dalších úžasných top místech v městech, v krásných městech. Každé místo nabídne něco extra speciálního. Včera byla třeba party na Lipně a už 10. července se celá tour přesouvá do Brna. Bude tam na tebe čekat Mike Traffic a další speciální hosté, což mi přijde teda hodně cool. A myslím, že si to nemůžeš nechat ujít, tak vyraž za hudbou, dobrým jídlem a hlavně za letníma zážitkama. 10. července v Brně. Když se podíváme na to, jaký máme počasí, máme kolem 23 stupňů, což jsou dnešní maxima. Ta teplota k večeru půjde dolů, a to na 19-20 stupňů, takže pokud večer někam půjdeš, tak se přioblč. Mělo by i pršet, měly by být mini přehánky, ale nebude to nic hrozného. A zítra čekej teploty kolem 28 stupňů. To je z počasí vše, ladíš si Radio Spin a na majku je s tebou Zuzka.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Wake up, wake up.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka, já tady mám už pro tebe připravenou první hlasovku dne.
1: Ahoj, tady Franta a Martin, právě se chystáme kdovat a byli bychom rádi, kdybyste nám takhle při tom svátečním volnočasovém dnu zahrali písničku Šmakuláda od Prague Union. Budeme vám vděční, díky moc.
0: Ráda vám k té grilovačce, kterou vám tak trochu závidím, zahraju Pragáče, ale ne tenhle track, jiný track, protože ten track, který si přejete, nemám, ale to si myslím, že nevadí. Myslím si, že jsem vybrala výborný track ke grilovačce, jdem na něj.

0: Prázdninový spin ráno.
1: Byl jednou jeden DJ Devkon, který měl v pátek ráno narozeniny. No a k těm narozeninám měl tři přání. No tak Dominik, tady z rádia Spin, to jsem já, mu je postupně během pátečního rána splnil. Jaký to byly? Tak na to se jdeme podívat teď. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež. Dneska, pravdě nebo lži, můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
2: Kamo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto, takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moct poradit.
1: Win-win, ty vole, to je hezký. To je hezký, tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
2: Díky, Fando.
1: Druhý bylo zahrát se taky hru jeden na jednoho.
2: Jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
3: Lukáš.
1: Lukáši.
3: Sparta Slávie.
1: Sparta Slávie, tak uděláme to trošičku napínavý.
2: Uděláme to napínavý.
1: Viktore, jaká je odpověď?
2: Sparta Slávie,
1: yes, yes, yes, yes, yes.
4: Pohodě, pohodě.
1: No a v závěru si chtěl dát taky hodinovej set. Tak vidíš to, my tady na Rádiu Spin umíme splnit skoro všechno a taky skoro každýmu. Takový my tady na Rádiu Spin jsme. Tak užívej zbytek prodlouženého víkendu a my se slyšíme spolu s Krištofem zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým spin ránu každý všední den od 6 do 9.

Dávka Eminema v mém vysílacím čase. Za hodinku už tady s tebou bude Maty řešit Eminema v hudebním víkendu. My se jdeme podívat na naše dva tracky. Jako první si dáme track Fuck, což je jeden z nejšílenějších za mě a nejvulgárnějších skladeb, které Eminem kdy vydal. Má provokovat a řešit velmi žhavá témata na hraně, což naprosto splňuje. Jako druhý si dáme track Godzilla. U tohoto tracku bych vyzdvihla jednu věc, a to konec tracku, kde Eminem předvede jeden z nejrychlejších rapových výkonů své kariéry. Rapuje rychleji než v tracku Rap God, což fanoušky po celém světě naprosto ohromilo a mě samozřejmě taky. Takže si to pojďme dát, Eminem na Rádiu Spin právě teď.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se podívat na dálnice. Na D1 na 196. kilometru ve směru na Prahu máme nehodu, čeká tě tam zdržení. Co se týče regionu, v ulici Hněvkovského v Brně auto narazilo do svodidel, čeká tě tam zdržení. Co se týče Prahy, v ulici Československé armády je nehoda dvou aut, tak tam dávej velký pozor. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Ladíš si rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
3: Pusta něco jiného, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin, nejvíc repu v republice.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Posloucháš se rádio Spin a na majku je s tebou Zuzka. Nás čeká poslední komunikátor v mém vysílacím čase. Za půl hoďky už budeš volat o treky Matymu, ale já tu mám na drátě Vláďu. Čau Vláďo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Prosím
2: jak
1: tě,
2: to bude, já sednu za auta?
1: Ty jezdíš po Praze, tak nám pověz, jaký je provoz.
2: No, já nevím, no tak Pražáci budou asi pořád jezdit 30, ale není tak komplikovaná doprava, takže se dá objíždět.
1: Tak to
2: je skvělé. Hezké. Mm-hmm. A chtěl bych ještě pochválit, on to stejně nikdo neposlouchá, tam někoho nahoře, kdo spravuje ty silnice. Musím říct, že letos to udělali logicky a není takový vobíšky, není to fakt super.
1: Tak třeba někdo poslouchá, teď mu to zpříjemnilo den.
2: Jo?
1: Co tam dáme za track?
2: Hektora King Konga, který jsi vybrala a jsem za to rád, protože taky máš nárok. Neznamená, že když tam sedíš za tím mikrofonem, že nemáš nárok si pustit písničku, kterou chceš.
1: Děkuji, děkuji. Tak jsem si vybrala Hektora, dávám ho tam a měj hezký den, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Ladíš Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Máme 6. července, státní svátek, 15.52, to znamená, že za chvilku je konec mého vysílání a mám tady Matyho. Ahoj Maty.
1: Čau, čau.
0: Maty, máme léto, třeba už týden je léto, ne? Nebo tak nějak, prostě prázdniny, letní prázdniny,
1: já
0: to je jedno.
1: Tady, vlastně, no.
0: Léto je červen, ale letní prázdniny jsou až od 30. června, to je jedno, já. Prostě jsou prázdniny letní. A já jsem se tě chtěla zeptat, jaká je tvoje nejoblíbenější letní aktivita, protože si myslím, že třeba spoustu lidí neví, co má dělat.
1: Hele, za mě, moje nejoblíbenější letní aktivita je prostě vychutnat si, že je to léto, a vychutnat si ten chill. Prostě se zastavit a přestat vnímat věci kolem sebe a prostě neřešit, dát si dobrý pití, sednout si venku prostě klidně na debilní křesílko, namíchat si něco, zapálit si doutník prostě nebo cokoliv a prostě odložit telefon a jenom vnímat teď a tady a prostě relaxovat, protože během toho roku si myslím, že na tohle to není zas takovej čas, je takový prostě depresivní období, když je třeba ta zima, nebo já nevím, prostě člověk se nezastaví kor takhle prostě třeba v Praze, kde ten život je opravdu rychlej, tak mi přijde, že nemáme takovej čas na sebe, takže moje nejoblíbenější letní aktivita je prostě mít jenom čas na sebe, bez telefonu, bez starostí, bez ničeho, jenom já, ten chill a prostě čištění hlavy kdekoliv, ideálně někde v přírodě.
0: To je pravda, to je hezký, protože já mám pocit, že spoustu lidí má pocit, že na ty prázdniny musí vymyslet co nejvíc aktivit, aby prostě měli byli zaměstnaní nějak. Mm-hmm. A úplně zapomenou odpočívat.
1: Souhlasím.
0: A potom jsou překvapení v září, že jsou úplně vyřízení.
1: Jo, no a že se vlastně vůbec neodpočinuje, takže tak? Já mám rád odpočinek. A
0: je to tak?
1: Ten se velmi
0: rád odpočinu. Ale to je dobrý říct lidem, odpočívejte, protože ne každý to umí a je to fakt důležité nabrat tu sílu, dokud máte čas.
1: Přesně tak.
0: Protože potom se může stát, že budete zaměstnaní a nebudete mít prostě letní prázdniny. Takže odpočívejte, užívejte léto a nepřehánějte to.
1: Je to tak?
0: Tak jo. Si dáme počasí a máme kolem 23 stupňů, tak nějak podobně jako včera. A možná nás zasáhne nějaký malej deštík, ale nebude to nic dramatického. Ta teplota klesne tak na 18 až 19 stupňů večer, takže se když tak přioblič a zítra už nám zase začnou ty pravé letní teploty a to až 28 stupňů. Takže vytaz kšiltovky, opalováky, vodu a vyraž zítra někam ven. To už je ode mě opravdu všecko, já se na tebe těším zase v sobotu od 1 do 4. Čau. Spin Radio.
2: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin Death Dabu. Radio Spin vysílá v Dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Právě posloucháš rádio Spin, zdraví tě Maty. Společně tady budeme felit až do 7, takže se pohodlně posaď, protože nás čeká Eminem na prodlouženém hudebním víkendu. Taky rozebereme fotbal a konec jedné velké éry a pouštět si budeme taky samozřejmě tvoje oblíbený tracky na přání, takže si objednávej buď to kolem, anebo my sem pošli jednoduše voiceovku do naší mobilní aplikace Rádia Spin. Každopádně já už tady mám na drátě Matyho, čus.
2: Čus, čus.
1: Tak co, brácho, jak se dneska máš, co pondělí?
2: Ale náročný, ale dobrý, dobrý.
1: Mm-hmm. Takže hodně práce, nebo proč?
2: Je to tak.
1: Mm-hmm. OK, takže jsi nezastavil, nebo teď už máš chill?
2: No, ještě jsem se nezastavil, ještě makám.
1: OK, hele, tak abys to měl příjemnější, tak jsme samozřejmě vybrali track na přání a není to nic jiného, než Dřív bylo líp z Izovanovýho alba. Jak hodnotíš tu desku vlastně?
2: Hele, top, úplně bomba, každá písnička je skvělá, tyjo, a oblíbil jsem si to, tyjo.
1: Jako já brutálně, upřímně jsem to vůbec nečekal, že mě to bude takhle moc bavit a tenhle ten track s Sheenem si myslím, že patří jako mezi určitě jeden z nejlepších na té desce.
2: Top.
1: Tak jo, kámo, a komu to ještě pošlem?
2: Ale komu bychom to mohli poslat? Asi kámošovi do Chorvatska.
1: Tak jo, tak kámošovi do Chorvatska a samozřejmě tobě k práci, ať to utíká, a taky všem ostatním spinners. Dávám to tam, kámo.
2: Super.
0: Ladíš Radio Spin a

0: Rádio Spin.
1: Drahý oči na nebesích, jež dal mi jméno Sergej B. Hasl v ulicích je to, co nám vždy ctím. Oni vážně mysleli, že už se nevrátím.

co má si dělat? Že se jí zhoršily známky? Paní Nováková, nechci vám nic říkat, ale vaše dcera žije pro párty. Ta holka žije pro párty. Směj se teď, breč až pak. Život sladký jak cukrovka. Sledujeme kouř letět do oblak. Když vech, šner se jak tak oba dva.

Ostrava, narozena, vychována, nemíním se stěhovat. Dvě čezety na doma, v případ, že bys chtěl náletět. Dva duffelbagy plné peněz, kdybych někdy krachoval. Vyjel z českého Těšína

Posloucháš Radio Spin, na majku je Matej a mám tady už rady dva tracky od Eminema na prodlouženém hudebním víkendu. Nejdřív si pustíme něco od jeho crew D12, pustím ti track How Come, což vyšlo na desce právě téhle skupiny v roce 2004 a vypráví to o tom, jak se můžou dlouholetý přátelství změnit během lusknutí prstu. A to hlavně kvůli slávě, prachům a obecně úspěchu. Má to takovej drsnej, temnej beat, krásně se tady střídají ve slokách, má to chytlavý refrén, prostě je to poctivá rapová smršť, po který si dáme ale naprostej banger, který je trošku jemnější a je to Monster s Rihankou. Tohle je takovej rap mixlej s popem nebo až s takovým R&Bčkem a střed tělen těch dvou světů zní ale podle mě fakt prostě skvěle, jak hudebně, tak textově. Je to o vnitřních démonech, se kterýma bojujeme a v super catchy refrénu tady Rihanna zpívá o tom, jak se s tím svým monstrem naučila žít. Je to prostě úplná pecka, takže nejdřív si dáme drsně rapový How Come a potom se spolu zaspíváme hitovku Monster. Tohle je Eminem, taky Rihanna, D12.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Dálnice jsou momentálně v pohodě, takže se přesuneme přes regiony, které jsou taky sízný, přímo do Prahy. Ta je momentálně na Google mapách taky relativně zelená, hustší každopádně v centru Vilzonka u muzea. Potom se zdržíš na Radlický na Smíchově, ta je zasekaná, a na Smíchově na Andělu tak se bouralo taky v ulici Kartouská, tak se vám si dej určitě pozor. Crash potom taky vidím v Malešicích v ulici Bidžovského, takže tam se určitě dej taky pozor. K dopravě je to ale zatím všechno, takže ty stay tuned, za chvilku tu máme další track na přání a potom tady máme klasický rap news před pátou na rádiu Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin. Spin Radio.
2: Dámy a pánové, After War Contour je koncept pražské restaurace

0: od restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně, v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď. Rádio

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty. Máme tady další track na přání a nebude to dneska pro nikoho jinýho než pro Petru, která si objednává track.
1: Zdravím, tady Petra. Mám tady vzkaz od mýho přítele Jiříka. Chtěl bych nějakou písničku z 90. let a samozřejmě všem dobrým lidičkám.
0: OK, tak dáme něco z 90. Tam je toho docela hodně a já myslím, že si můžeme dát Tupaka, protože Tupaka tady milujeme snad všichni. A co takhle track Keep Your Head Up?

0: Ladíš se Radio Spin, právě pondělí od polko a je tady s tebou Maty a protože bude pět, tak jsou tady taky Rap News, tentokrát to budou flashovky o nových albech. Je to už asi týden, co Separ a Rafael vydali jejich novou desku Monarchia, no a ta deska trhá skoro rekordy. Všech 10 tracků totiž obsadili první příčky Spotify žebříčku hitů na Slovensku a hned první den ta deska hitla 1 milion streamů, což je naprosto crazy. Hard Rico taky vydával desku, ten vydával teda 26.6. a jmenoval se Focus, no a už za tu dobu na ní nazbíral 5 milionů streamů, takže taky velký respekt, je to taky úctyhodný číslo. Každopádně na Iza a na jeho exit u Palice to asi nemá a asi to nepřekoná, protože to se možná ani snad nečeká, protože ten Izo se umístil na se svojí deskou na světovém žebříčku a to na číslovce asi 7, jakože alb, takže to je obrovský životní achievement a prostě respekt, plus myslím, že dlouho nic tady takovýho nebude a my jdeme ještě na počasí. OK, venku je momentálně zataženo, 22 stupňů, k večeru to spadne ještě na nějakých, vlastně nespadne, na nějakých 21, takže bude konstantní teplota, přes noc bude nejnižší teplota 20 stupňů, takže se moc neochladí a zítra ráno čekají teploty kolem 25 a teploty by se měly vyšplat až na nějakých 28, ale mělo by být stále a pouze zataženo. S tebou je Maty, ty ladíš Radio Spin.
1: Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
3: Sedím v Barceloně, páje unikóně, písek moře, more, neptej se mě, co je.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty a my startujeme další hodinku společnou, kterou odpálíme dalším trackem na přání a tentokrát zahrajeme pro Káju.
1: Ahoj, ahoj, tady Kája a chtěli bychom pustit Talk to Me od Sary Rikas a Izomandiase. Všem, kdo poslouchaj.
0: OK, Sara Rikas. Taky Izo, tohle je Talk to Me, skvělý track, dáme to všem, kdo poslouchá, samozřejmě vám holky a já to nebudu okecávat a přímo a rovnou to pustím.
2: Ladíš Radio Spin a

0: Spin.
1: Dáváš Radio Spin, taky hudební prodloužený víkend s Eminemem, za Mikem je Maty a já jsem ready ti pustit další dva super tracky a začneme s Not Afraid, to je z desky Recovery z roku 2010. Po těžším období závislosti tady prostě odpaluje desku tímhle trackem, kterým se okamžitě dostává na vrchol hitparád a manifestuje nový začátek s novou energií a to hlavně bez strachu, co přijde. Hodně motivační track o tom, že je důležitý se nebát a taky hodně důležitý milník jeho kariéry. Potom ti pustím další klasiku, track Mockingbird z desky Encore, taky hodně osobní a emotivní track, je to vlastně dopis jeho dcerám, hlavně teda Hayley, a vysvětluje jim tady, proč bylo jejich dětství komplikovanější, mluví tady o rozvodu a taky o tom, jak se snažil být nejlepším otcem navzdory slávě a tlaku médií, takže je to hlavně family song a to hlavně o upřímnosti. Takže si dáme nejdřív Not Afraid a hned potom Mockingbird. Bird už teď na rádiu Spin.
0: Ještě více Eminema. Ještě více Eminema. Víkend s Eminemem na rádiu Spin.
2: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, čekneme nejdřív dálnice, kde jsou momentálně docela sjízdný, každopádně pozor na D1, a to v Brně. Tam je totiž na 195. kilometru u Brna jih ve směru na Ostravu, tak je tam crash, takže se tam dají určitě pozor, jinak je to ale v chillu, stejně jako regiony, takže se přesuneme rovnou na Prahu, která svítí na Google mapách taky docela zeleně, každopádně tam, kde to rozhodně zelení není, je to pořádně červený, tak je to na Vilzonce, a to u muzea. Tam si solidně postojíš a potom vidím, že je lehce hustší taky pražský okruh, konkrétně u Černáku ve směru na D10, takže tam určitě čekají taky nějaký zdržení, ale jinak je to vlastně docela v pohodě. Takže my se můžeme těšit na track na přání, který bude už za malej moment, a potom pokecáme o fotbalu, o dnešním fotbalu a taky o konci jedné velké éry.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Radio Spin, taky Maty, a já už tady mám další track na přání a mám tady na drátě Vláďu, what's up?
2: Ahoj.
1: Tak kámo, ty dneska celý den pracuješ, jezdíš po Praze, rozvážíš, tak nám pověz, jak to dneska jezdí, jaký máš postřehy a tak?
2: Ale jakože super, moc Pražáků nejezdí, ještě jsou venku, ale prostě jsou taci, který jezdí 30, no nepospíchají nikam, no tak asi šetřej na to, že i pro ně nafta a benzín drahá, nevím. Těžko říct, ta umoze, a tam je to prostě tím, že zrušili jeden pruh a prostě to nestačí, no, kvůli kolejím.
1: Jasný, no, takže prostě jede se asi pomalu, ale taky si říkal, že docela chválíš teď momentálně uzavírky, které jsou letos udělané docela logicky, tak to je asi velký plus.
2: Určitě, je to fakt skvělý, není to prostě nelogický a s obíškou strašně velikou, nebo prostě uzavřou všechno a nazdar a jezdí ty, kudy chceš, ale teď to fakt udělali jako letos logicky. Minulý rok to bylo strašný, ale letos se jim to moc podařilo. Chtěl bych pochválit někoho v Praze, ale nevím koho, a to je jedno.
1: Okay.
2: Prostě je to Pražák.
1: Tak chválíme někoho v Praze, kdo tohle má na svědomí, udělal to fakt dobře. Každopádně, hele lidi, objednávejte si jídlo, protože Vláďa potřebuje prostě taky makáč, jo, a potřebuje taky prostě něco, aby mohl si to jídlo koupit. Takže, kámo Vláďo, jdeme k té hlavní věci, a to je track na přání. Hele, vybrali jsme Ektora, track je mi to fuk. S DJem Vičem, deska Tetris, tak komu to pošleme?
2: Ale všem volťákům, to jako musím, tobě do rádia a ti to rychle uteče, protože pracuješ jako já.
1: Dík.
2: A neměl jsi asi dneska pracovat, ale bohužel na nás to prostě
1: je
2: vychází
1: to tak
2: častěji než na ostatní.
1: Je to tak, no, vychází to častěji než na ostatní, no. Pardon. Tady už mi se pustil track, každopádně, hele, přesně tak, vyšlo to takhle, bohužel na nás, ale hele, já myslím, že to vůbec nevadí, protože tuhle tu práci samozřejmě milujeme a co ještě milujeme? Milujeme Ektora, takže jdem se opustit.
2: Jo, tak jo, ahoj.
1: Čau.

0: Rádio Spin.
1: Chodím po pokoji sem a tam, hadry na zemi i v peřinách. Zatím mi to lava nebere, ještě surfuju si na vlnách. Pořád nahoru dolů, každý den dostávám školu, chvíli jsem loser.

0: OK, dohráli ti Linkeni, ty posloucháš Radio Spin, ve studiu je Maty. Dneska je fotbal, Portugalsko versus Španělsko, hrajou v 9. No a jak si myslíš, že to dopadne? Každý zápas teď už totiž bude prostě zlomový a hlavně nekompromisní. Prohraješ, jedeš domů. Takže já doufám, že nás čeká ještě super podívaná, hlavně taky kvůli tomu, že třeba pro toho Ronalda to bude úplně poslední mistrovství. Tuhle informaci 41-letý útočník Portugalska už oficiálně potvrdil. Každopádně je to rekordman, protože se stal prvním mužem, který se zúčastnil už 6 mistrovství světa od roku 2006 a taky na všech skóroval. Včera taky hráli Brazilci proti Norsku, proti kterému prohráli 2-1 a Neymar touhle porážkou prohlásil taky konec svojí reprezentační kariéry a taky, kdo letos bude končit, tak samozřejmě Lionel Messi. A to mě dostává k myšlence, kdo přijde po nich. Určitě je to za mě konec jedné veliké éry a já doufám, že letošní mistrovství bude stát ještě za to a jsem zvědavý, kdo to teda letos vyhraje. Každopádně zápas ve finále Portugalsko versus Argentina. Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo, to by byla podle mě hodně, hodně důstojná tečka. Na to si ale ještě počkáme, dneska nás čeká Španělsko-Portugalsko a ty mi klidně piš svoje tipy, já ale faním asi tomu Portugalsku. Ještě se podíváme na počasí, venku je momentálně relativně zataženo, 22 stupňů, k večeru to vlastně bude se držet na týhle tý teplotě, přes noc to ani moc nespadne, minimální teplota bude 20 stupňů a taky zataženo a zítra ráno čekají teploty kolem 25 stupňů, má se to vyšplat, ale na 28, ale má být celý den zataženo a polojasno, já doufám, že bude hezky. S tebou je Maty, ty posloucháš Radio Spin a komunikátor pokračuje dál.
1: Spin Radio.
2: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
3: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova.
4: Nově tu vysíláme na 985 FM.
3: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
5: Už máš chain, nespočet různých prstenů a chceš něco exkluzivního? Jsem Aliana a vyrobím ti custom grills podle tvých představ. Ruční práce, precizní detaily, garance výroby do 5 týdnů. Objednej se na otisky do mého ateliéru z centru Prahy na alianas.cz.
3: Radio Spin. Československý

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, s tebou je tady Maty, něco málo po šestý, takže nás čeká poslední společná hodinka, takže jdeme si to společně ještě užít. Určitě si posílejte tracky na přání, volejte, používejte apku, čeká nás toho ještě ne úplně spousta, ale ještě poslední třetinka, tak jdeme to pořádně rozbít. Každopádně já už tady takhle na úvod téhle hodinky mám krásnou zprávu od Kačky.
1: Ahoj Maty, já tě zdravím, zahraj prosím opět do Karviné mému synovi Pájuškovi, klukům Sašovi, Bačovi, Péťovi a Strejdovi, ať se drží, že na ně myslím, taky tobě a všem spinnerům. Dneska to bude Viktor Šin, Rozdělený světy. Děkuji, mějte se hezky, pak Kačka.
0: Jasně Kačko, chlapi, vy se držte a tobě a všem ostatním spinners posíláme Rozdělený světy, Viktor Šín, Banger jako hrom, jdeme na to.
2: Ladíš Radio Spin a komunikujeme

0: Fajn ráno. Byl jednou jeden DJ Devkon, který měl v pátek ráno narozeniny. No a k těm narozeninám měl tři přání. No tak Dominik, tady z rádia Spin, to jsem já, mu je postupně během pátečního rána splnil. Jaký to byly? Tak na to se jdeme podívat teď. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež. Dneska, pravdě nebo lži, můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
1: Kámo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto, takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moct poradit.
0: Win-win, ty vole, to je hezký. To je hezký, tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
1: Díky, Fando.
0: Druhý bylo zahrát se taky hru jeden na jednoho.
1: Jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
2: Lukáš.
0: Lukáši.
2: Sparta Slávie.
0: Sparta Slávie, tak uděláme to trošičku napínavý.
1: Uděláme to napínavý.
0: Viktore, jaká je odpověď?
1: Sparta Slávie.
0: Pohodě. No a v závěru si chtěl dát taky hodinovej set. Tak vidíš to, my tady na Rádiu Spin umíme splnit skoro všechno a taky skoro každému. Takový my tady na Rádiu Spin jsme. Tak užívej zbytek prodlouženého víkendu a my se slyšíme spolu s Krištofem zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švech. Prázdninovým Spin ránu každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

Dáváš si Radio Spin, Matty Heer a taky Eminem na hudebním víkendu, který je prodloužený. Dáme si už ale poslední dva tracky. Nejdřív Houdini, tohle je z desky The Death of Slim Shady a je to pomyslný návrat ke kořenům. Má to takový oldschoolový beat, který je pro Eminema hodně ikonický. Prostě to zní jako Eminem 20 let zpátky. Taky se tady vrací jeho alter ego Slim Shady, který se tady objevil a nikdo neví, kdy zase zmizí. Je prostě jako Houdini a na tomhletom tracku prostě klasicky disuje snad úplně všechno a všechny a k tomu ten jeho ikonický humor a ten jeho jazyk. No prostě super věc, co ti prostě připomene starý časy. No a potom to zakončíme agresivním motivačním trackem Berserk. Tohle produkoval týpek jménem Rick Rubin a ten je známý tím, že propojuje hip-hop a rockovou hudbu a tady se mu to podle mě úplně povedlo na výbornou a název Berserk tak demonstruje fráze utrhnout se ze řetězu a podle mě tohle to přesně vystihuje energii celého tohle toho tracku. Takže nejdřív humornější Houdini a potom drsnější Berserk. Už teď v éteru Rádia Spin.

0: Ne. Pojď to rozpálit. Pojď.
1: Rádio Spéry. Nejvíc rapu v republice.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: Posloucháš Radio Spin, taky rychlou dopravu s Čechnem klasicky, nejdřív dálnice. Ty jsou momentálně docela sízný, každopádně D1 je stále zasekaná u Brna, a to na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Je tam totiž bouračka, tak se tam dej určitě pozor. Jinak je to ale docela sízný, stejně jako na tom jsou taky regiony. Takže se přesuneme rovnou do Prahy, která je momentálně taky docela v pohodě. Hustí momentálně klasicky Vilzonka u muzea. A potom vidím taky bouračku na Českomoravský u Harfy. Jinak je to ale sízný, takže už nás čeká jenom poslední track na přání a potom si dáme poslední vstup hodině, ve kterém budeme řešit český festiáky, co dělat s volným časem a prostě jak se v létě bavit.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Rádio

0: aplikace.
1: Dáváš Radio Spin, s tebou je tady taky Maty a mám tady už poslední track na přání, který zahraju tentokrát pro Natálku, od který tady mám voiceovku.
2: Čau Spinneři, já se jmenuji Natálka, chtěla bych se prosím zahrát Stíny od Viktora Šína, děkuju.
1: Skvělý track, skvělá písnička, jdeme se dodát takhle na večer. Natálko, užij se tenhle track a samozřejmě všem ostatním Spinners, užijte se to taky.

0: Dáváš Radio Spin, na majku je Maty, s tebou tady v pondělí. Je 6. července, státní svátek, upálení mistra na Husa a já mám taky shodou okolností dneska na rozky, je mi 22 let. A to je ideální číslo a věk na letní festiáky. Už leto jsem navštívil Rock for People, každopádně bude to asi mnohem víc. Třeba Afterwork festiák, který běží celý léto a podporuje ho Radio Spin. Ten má 13 zastávek po celé České republice. A včera se Afterwork konal na Lipně a už 10. července, takže v pátek nás čeká Afterwork v Brně. Těšit se můžeš na super lineup, zahraje třeba DJ Mike Traffic a spousta dalších DJů a taky tam bude pop-up značky Never Enough a taky Jam and Amp. Takže se určitě máš na co těšit a vstup je zdarma, takže určitě si tam popráč si skoč. A jestli tě to ještě zajímá trochu víc, tak určitě jdi na náš web radiospin.cz a tam najdeš úplně všechno potřebné info o všech zastávkách a o všem lineupu a na závěr jdeme ještě na počasí. Venku je momentálně zataženo 22 stupňů, nejnižší teplota v noci bude 21. Zítra ráno čekej teploty kolem 25, má být opět zataženo celý den, ale vyšplhat by se to mělo až na nějakých 28, tak snad bude hezky a nebude pršet. S tebou tady byl dneska od 4 do 7 Matej, já se na tebe těším zase příští týden, ty posloucháš Radio Spin, čus.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: restaurace Jemenko. 10.7. se na vás těšíme v Brně v Bite Kebabu. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Radio Spin. Československý underground.

0: Můžeme odstartovat další kolo československý hitparády Spin Fresh Hits. Hezký večer! A samozřejmě i dneska zdravím všechny opozdělce, kteří poslouchají reprízu, která tu běží pravidelně každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Každý týden tady 15 nejúspěšnějších singlů z éteru Rádia Spin soupeří o tvojí přízeň v největší rapový hitparádě Spin Fresh Hits. O výsledcích nerozhoduje nic jiného než hlasy, který vy spineři rozdáváte svým oblíbencům, a to na našem webu radiospin.cz. K dispozici máte každý až 3 hlasy denně, který můžete libovolně rozdělit, a nebo je naopak všechny věnovat jenom svýmu jednomu nejoblíbenějšímu interpretovi, a můžete tak učinit vždycky od soboty do čtvrtka. Každý týden se taky kartama snaží zamíchat 2 novinky a ani dneska tomu nebude jinak. Samozřejmě, když ale 2 tracky přibudou, 2 musí logicky z kola ven. A na ty se podíváme právě teď. Finish him. Loučíme se Smekem a jeho trackem Warriors, kde je i britský MC Brucey. Velký banger, mě osobně tyhle spojení různých jazyků s češtinou na trcích baví moc. Je to track z desky Smek One, kde se objevilo víc zahraničních hostů. Dneska už ale track Warriors v hitparádě bohužel končí.
1: Od jak živá, jenom pravidla, manipulace za plavy zla, utekne má naše svý právě, já teďko to miluju, amen.
0: No a rozloučíme se i s dvojicí Viktor Kal a Juli Koli. Měli jsme tady jejich takovou zpívanou záležitost 2 Red Bully. No a nedávno Viktor Kal oznámil, že se přestěhoval do Brna, kde bude dál tvořit. Tak si říkám, budeme tady mít dalšího člena Rychlejch kluků? To se asi musíme nechat překvapit. Nicméně s trackem 2 Red Bully se dneska taky loučíme. No a můžeme se na to rovnou vrhnout. Začneme 13. místem. Tady se stále drží Rook, který letos vydal desku Čaj o 5. ráno. Oficiálně jeho první solo deska, ale je to už rapovej matador tady na naší scéně. My tu z tohohle alba máme track Než to bylo cool, svižná pecka se super beatem. Tak dávej volume doprava a jdeme na to.
2: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 13.
3: Dělal se

pánové, byl bych moc rád, kdybyste si všichni vyndali hlavu z cizí zadnice. Chápu tradice, ale ta podobnost už je velice nudná a nezná hranice. V oblečení, v muzice, kde jsou grázlové ze zadní lavice? Propadám panice, holky chtějí panice. A nebo ne? Je tu někdo, kdo má názor? Někdo, kdo se nebojí vystoupit z řady? Někdo...

0: Spin Fresh Hit.
1: Na 12. místě je track Halo tady Prago od Pragoholika. Je to věc z jeho nový desky, která bude snad už brzy vycházet. Doporučuji poslechnout si Spin Talk s Pragoholikem. Najdeš to na našem YouTube a taky Spotify. Pragoholik je mega sympatiák a je to hodně zajímavý povídání. Teď už 11. Tady je tenhle týden Maniak s trackem Vítězný oblouk. Track z deluxe verze alba Stream Tape, kterou Maniak celou tvořil live. Opravdu ojedinělej projekt tady na naší scéně. Super taky vlastně pro všechny, co sami chtějí tvořit hudbu, protože je to opravdu detailní pohled na celou tvorbu, tak to pro někoho může být takovej podrobnej návod.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: Desátý místo, tady je PTK s trackem Kenpachi a Yachiru s Karakoram DLC. Zakončení etapy Karakoram, nejúspěšnější deska od PTKčka, co se čísel týče. Taky tu dostáváme spoustu odkazů na videohry, anime, samotný klip k tomuhle tracku vypadá jak z nějaký gamesky. No a já jsem zvědavej, kdy se od PTKčka dočkáme nějakých dalších věcí.
1: Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka.
0: No a nadešel čas taky na dnešní první novinku. Ta je od Iza a Ektora, je to track A mám rád z desky Exit u palice, která boří jeden rekord v poslechovosti za druhým. Není se čemu divit, je plná bangrů, no a třeba právě tady track A mám rád, super záležitost s takovým latino beatem a Ektor společně s Izem do toho dávají opravdu brutální bars. Takže jdeme rovnou na to, první dnešní novinka A mám rád.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Hit. Na devítce je tenhle týden Killin a Nobody Listen, kteří při příležitosti letošního mistrovství světa ve fotbale vydali song pro našeho kapitána a je to track Krejčí, který si právě teď slyšel. Češi na mistrovství bohužel moc nezaváleli, ale aspoň nám tady zbyla tahle pecka. Osmička, tady je Řezník s trackem Poslední exekuce, je to vlastně soundtrack k jeho hře Život není krásný, Poslední exekuce. Hra samotná je sice pro otrlejší povahy, ale rozhodně stojí za to si ji zahrát, zejména pro vás všechny, kteří máte rádi adventury, bude to něco pro vás. Velký obdiv taky pro Řezníka, jak všechny ty projekty prostě dotahuje do konce, ať už je to hudba, filmy nebo právě videohry. Zkrátka velký klobouk dolů. Jdeme si to užít. Ještě než to tam ale dám, tak připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat na našem webu Rádia Spin v kolonce Spin Fresh Hits. Každý tam má k dispozici 3 hlasy denně, který rozdáváš vždycky od sobotního do čtvrtečního odpoledne. Premiérový kolo ladíš každý pátek od 5, no a reprízu si můžeš dát každou sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer tady na Rádiu Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 8.

0: Fresh Hits.
1: Sedmý místo, tady je Iron Cup s trackem Rich Girl, česko-anglická věc. Je to track ze společného projektu Kappa a DJ Snakea a objevil se tady taky Cake Bone. Za mě opravdu povedená pecka.
0: Hitparáda z Feel Fresh Hits. Novinka.
1: No a máme tady taky druhou dnešní novinku, ta je od Smeka, další věc z jeho nový desky. Tentokrát je to track Hardest, jehož název mluví sám za sebe, opravdu brutální skill na majku, to se Smekovi prostě nedá upřít a tenhle track někde na party naživo úplně si dokážu představit, jaký fire to bude. Takže si to jdeme rovnou vychutnat v éteru, druhá novinka Hardest.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
2: Můj

0: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků Éteru Rádia Spin.
1: Na šestém místě máme novinku z minula a je to track od Vesny, Já si tě brát nebudu. Vesna tak jako vstoupila do širšího povědomí díky Eurovizi, dávají folkloru moderní kabátek a tady na tom tracku se spojili s Benem Kristovao, což je docela nečekaný spojení, no ale my tady díky tomu Bena slyšíme zase v jiný poloze, než ho známe normálně. Pětka, tady je Filip Konvalinka a DJ Fate s trackem Co se děje, track z desky Dvě mouchy jednou ranou, deska plná boombepovýho soundu, za mě se to opravdu povedlo a všichni milovníci oldschoolu z toho museli být prostě nadšený.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo

sile, nikdy jsem nechtěl, aby z rapu skončil brat. Bla bla bla bla bla. Co se hudba děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla bla bla bla bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domu

0: Fresh Hits.
1: Tohle bylo místo čtvrtý, dneska ho berou Řezník a Hades s trackem Drogstars. Titulní track je jejich nový společný desky Drogstars. Určitě doporučuji poslechnout, je to plný hostů i dost nečekaných hostů, jako třeba Janek Ledecký. Teď už bronzová pozice, tady je track Kapitál od Robina Zuta, první single po jeho desce Majitel, hodně chytlavý refrén, už jsem dokonce měl možnost tenhle track slyšet live a fungovalo to s crowdem naprosto skvěle. Od minula se

0: pozice, tady jsou Prago Union s trackem Hledá se rým, track z jubilejní 10. desky Nekorektum. Je tu na featu taky Paulí Garant, který několikrát v trecích zmínil, že Kato byl jeho velkou inspirací, když sám začínal rapovat, takže slyšet je teď na jednom tracku je opravdu silný moment. No a teď už vítěz, tím se stává Izomandias s trackem Milujou mě nenávidět z desky Exit u palice. Odkazy na legendárního spalovače mrtvol, a to jak v samotném videoklipu, tak taky v tracku. Takže já gratuluju, užij si dnešní vítězný track, hlasuj do hitparády na webu radiospin.cz a slyšíme se zase příště. Jirka, Radio Spin, peace!
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo

Vánoce. DJský sety, hosti, záplava nový a neotřelý muziky, kterou teprve objevíš. Rap Mondays a DJ Poeta. Každý pondělí od 8 večer na rádiu Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Rap Mondays, Poeta za mikrofonem. Odstartovala nám to dneska Beyoncé a její úplně nový single a videoklip Morning Dew. Evidentně Beyoncé a Jay-Z to rádi dělají po ránu. Každopádně před náma spíše rap, já jsem musel začít novou Beyoncé, je to sexy věc, moc mě to baví, ale budeme pokračovat rapem a mám pro vás novou věc od Nipsey Hussla, pozor. Nipsey Hussle má venku nový single, protože se chystá posmrtný album Prolific a tohle je, myslím, že možná i první single, jestli se nepletu, z té chystané desky. Takže sami posuďte, jaký to je, jak vás baví posmrtný Nipsey Hussle. Pak tady mám Mike Kinga s Ghostface Killou. Mike King je týpek, který vystupoval v Čechách asi milionkrát, má dobrý vztah k Čechám, fungoval tady, spolupracoval tady, no a teď dělá velký spolupráce, na netu je docela známý jeho video, jak se dal dohromady se Scottem Storchem, s legendárním producentem, no a teď se dal dohromady s Ghostface Killou, takže to samozřejmě budu reflektovat, dáme si Nipsey Hussla, dáme si Mike Kinga s Ghostface Killou a pak už se vrhneme na Čechy, mám tady strašně moc českého a slovenského rapu, dneska myslím trošku převažují Češi pro změnu, no a pak tady mám taky nějaký UK věci, nějaký asi jenom dvě, takový do Afra. A mám tady spoustu Německa, uvidíme, co všechno stihneme. V 9 dorazí plzeňská partička Different Community, budeme si hrát z jejich různých EPček a pokecáme samozřejmě o tom, jak to funguje v Plzni s rapem. Takže teď už Nipsey Hussle, nebo Mike King a Ghostface Killa a za chvilku Češi, Slováci a Evropa, evropský rap na Radio Spin. Rap Mondays.
2: Cuba. Dior, one of them type niggas.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jak jsem sliboval, už si hrajeme Čechy. Tohle byl Red Z, jeho nová věc Adrenalin a před náma třeba Emko, Lejlofaj, Separ a Rafael nebo taky Danzun, Ginter s Blackem a mám tady nějaký nový featuringy od Dolara Prince taky. No prostě nabito Čechama, Slovákama. Musím říct, že dneska jsem měl připraveno docela hodně českých, slovenských věcí. Pak jsem to proposlouchal a trošku jsem to omezil, protože jak to vychází hodně, tak vyšlo i dost věcí, které teda mě vůbec nebavily, ale snažil jsem se udělat takový jako barevný výběr. Už jak jsem říkal ty jména, Emko, Lejlofaj, Separ s Rafaelem nebo Danzun, Ginter Blacko, Dollar Prince, všechno jsou to naprosto různý umělci. Mám tady novou Sausen třeba s Elbojem, mám tady taky Koukra. Prostě každý dělá úplně jinou muziku, každý zní úplně jinak a to mě strašně baví, to mě opravdu jako nabíjí. Takový ty nejvíc divnověci, utahaný věci jsem prostě nevybral. Vybral jsem to, co mi přijde nějakým způsobem zajímavý. Takže pojďme na to, pojďme si hrát. Taky mám pro vás samozřejmě party list za pár minut, ale teď pojďme na AMK nebo Lejlofaj a Separa s Rafaelem, ke kterým si možná ještě něco řekneme na Radio Spin.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Dohrál nám Separ a Rafael s Grimasem na beatu mimochodem a Separ a Rafael vydali očekávanou desku Monarchia. Dneska jsem ji poslouchal v rychlosti, takže nechci to nějak jako hodnotit po prvním poslechu. Nicméně přiznám si, že jsem, jako je to technicky samozřejmě skvělý, ale možná jsem čekal o kousíček víc. Je tam track o tom, že dostávali špatné známky od učitelek a teď jsou nejbohatší v hudu. To mě teda moc nerozsekalo. Každopádně jsou tam i samozřejmě bangry a určitě si to ještě naposlouchám, protože jak říkám, technicky je to výborný a já mám Separa velmi rád. Koukal jsem, zachytil jsem, že nějaká debata o tom, že Rafaelovi není rozumět. Nevím, já jsem Čech a já jsem docela rozuměl. Každopádně před náma taky Danzun nebo Gintra Blako. Gintra Blako vydali dva singly, mimochodem, produkovaný Huckleberrym. A tak jeden jsem vybral, jeden si zahrajeme. Dlouho jsem o Blakovi neslyšel, takže jsem rád, že něco vydává a doufám, že bude i dál. A pak tam mám pro mě neznámé jméno Krimigogo, ale hostuje Dollar Prince, takže samozřejmě i tenhle track si dáme na Radio Spin v Rap Mondays. V 9 different community, bavíme se s plzeňákama.

0: Radio Spin. DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Jak jsem sliboval, mám pro vás taky party list. Mimochodem hrál nám Danzhun, hrál nám Gintra Blako a taky Krimi Gogo a Dollar Prince. Taky Freeze 247 a Dollar Prince. To byly ty dvě hostovačky slibovaný Dollara Prince. Před náma třeba Sausen s Alboyem nebo taky Koukr. Pak se mrkneme do UK a uvidíme, kolik stihneme Německa. Každopádně party list. Ve čtvrtek se můžeme vidět a slyšet v M1. Hraju celou noc sám, takže se na vás těším. Budu hrát všechno možný, jako vždycky. V pátek se vidíme v Moonu, kde hraju první půlku. Taky se těším. Byl jsem tam teďko v pátek nebo v sobotu, ani nevím. A bylo to tam naprosto geniální, takže těším se na pátek do Moonu rozhodně. A v sobotu se vidíme v Manifestu, to je denní čilíček s jídlem a s bazénkem, tak případně taky doraž. Tohle je Sausen Alboy na Radio Spin. Posloucháš Rap Mondays.

0: feinst.
1: Mitte, Wedding 2-1.

0: dál tím vypadám hůř, co už.
1: Posloucháš Radio Spin a jak jsem sliboval, se mnou ve studiu už jsou Different Community. Ahoj kluci.
2: Ahoj, zdravíme posluchače Radia Spin.
1: Respektive na mikrofonu je část jenom, protože vás je strašně moc všech, takže se nějak prostřídáme tady, ale jsem rád, že jste dojeli. Jsem rád, že jste dojeli a že jsme se nějak poskládali tady. Vy jste to vydali totiž teďko hrozně moc v posledních měsících a já v tom mám malinko bordel, jo, ale jsou to 3 EPčka, nebo?
2: Jsou to 2 EPčka a 1 album.
1: OK, a EPčka jsou solový. Jo, v podstatě.
3: Jedno IPčko mám já, Tuge, a jedno má Kritik a Nuda vydal album.
1: Jo, takhle, takže ty to, vlastně jasně, to je mnohem víc tracků od Jemiho, takže ne. Chápu, že to je album. Tak teď jsem si v tom udělal teda trošku pořádek a zároveň já jsem teda hodně rozlítaný, takže já jsem měl ještě pocit, že vás přijede víc, ale vy máte ještě další členy, nebo?
2: Jsme tady v podstatě větší polovička, řekněme. Jo. Je nás teď nějakých momentálně 7 dohromady.
1: A pojďme to klidně říct, ať dáme shoutout, ať
2: jasně, zdravíme, tak, co jsme tady ve složení, tak je tady právě Tuge, jsem tady já, je mi Nudno AK Nuda, je tady Kritik a je tady v podstatě náš manažer DD a vlastně ty další, co k nám patří, tak je ještě Heli, Nixon a Fishbean.
1: Mm-hmm. Fishbeana jsem tady měl minule, Fishbeana zdravíme. On tady byl minule trošku působil on jako takový manažer z minule.
2: To je pravda, Fishbeana je vlastně nějaká páteř v celých Different Community.
1: Uh-huh. A zároveň producent, že jo?
2: Mistr zvuku, beatmaker, producent.
3: Nahrávání, studio má doma vlastně u něj.
1: A vy taky produkujete, ne? Nebo?
3: Já jsem producent taky.
1: Jo, já jsem si to myslel.
3: Jinak už vlastně nikdo.
1: OK, takže já teď přemýšlím, já budu asi přeskakovat mezi váma, prostě na mikrofonu je mi Nudno a Tuge. Tuge říkal, že vlastně taky produkuje, takže ty děláš produkce pro sebe teda?
3: No,
1: předpokládám?
3: Většinou jo, a pro kluky taky.
1: Shareujete produkce prostě,
3: jasný.
1: Fungujete dohromady, OK. Kdo z vás vydal první vlastně?
3: Nuda.
1: Jo, OK. Takže vyšlo album, pak vyšlo EPčko a pak vyšlo ještě EPčko.
2: Okay. Jasně, a ještě bude vycházet další EPčko.
1: Což
2: od Merkyho Nixona, Merkinson.
1: Mm-hmm.
2: Blízký době teda, no. Je to na spadnutí, takže řekněme za 2-3 týdny maximálně by to mělo být venku.
1: Okay.
2: Bude to taky rychlejší, myslím, že se lidi mají na co těšit.
1: Super. Já jsem chtěl takhle shrnout, že v Plzni to žije a mimochodem objevují další jména v Plzni, takže vzniká i nová generace, s toho mám taky radost. Do toho taky chystáte svůj každoroční akci, kde vždycky máte zajímavý hosty. A ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc a ta mi teď vypadla. Jasně, já se vždycky chci zeptat na tuhle věc a uvidím, jestli mi odpovíte, jo. A vy nejste všichni Plzeňáci, ale jestli se nepletu.
2: No, my nejsme Plzeňáci,
1: jste Záporočiši.
2: Nikdo. My jsme
3: někdo
2: teďko,
3: z Plzně.
2: Ale momentálně jsme vlastně všichni z Dobřan. Byli u nás lidi z Plzně i z okolí, ale nějak to odpadlo a momentálně jsme fakt všichni dobřanský.
1: Jo, já vás beru jako takový plzeňský projekt, jsem vás tak avizoval, tak za to se trošku omlouvám. Každopádně vím, že v Dobřanech a v Plzni se mluví úplně stejně. Zatím jsem to neslyšel od vás úplně, ale...
3: Plzeň je předměstí Dobřan, když tak.
1: Jo, OK. Já jsem totiž zjistil díky Dobřeňákovi jednomu, tak jsem zjistil, že vlastně v Plzni existuje to Ačko, který jako tím, že jsem v Plzni žil, tak já jsem vůbec netušil, že existuje. A pak jsem se odstěhoval do Prahy a v Praze mi taky nikdo nic neříkal, až jsem narazil v Praze na týpka z Dobřan a ten se mi posmíval a pak už jsem to nedokázal neslyšet prostě nějakým způsobem. Takže já to beru tak, že v Dobřanech je možná opravdu jako nejvýraznější to plzeňský Ačko, ale třeba to tak není, nevím.
2: Zajímavý.
1: Nemáte to prozkoumaný, jo?
3: Ne, já jsem... Nám to přijde normální, no.
1: Rozumím, jako mě tenkrát. Já jsem se chtěl zeptat
3: normální.
1: Já jsem se chtěl zeptat totiž, jak to žije v Plzni vlastně s rapem, ale musím se zeptat teda asi na Dobřany, nebo máte nějak jakoby navnímaný ty západní Čechy, jak to tam teďko žije nebo nežije?
2: Tak co se týká té Plzně, tak samozřejmě tam se rapový akce hlavně točí teď asi bych řekl kolem Urbexu, že jo, tam se většinou dělou nějaký takhle eventy.
1: To byla moje další otázka, jestli tam klub vlastně, takže Urbex.
2: Jo, bývalý Belfast, že jo.
1: Jo.
2: Asi víš, takže tam většinou ty mladý kluci něco pořádají.
1: A tam se i vystupuje teda, jo.
2: Jo.
1: Tak tam to nebylo moc velký?
2: No, není to moc velký, jsou to taky lokální akce v podstatě rapový. ale že by se v Plzni dělo takhle něco ještě lokálního, moc nevím. Pak už jsou většinou ty festivaly, že jo, a takhle. Mm-hmm.
1: OK. Jako. Ale vydává se nějakým způsobem. Tak vy vydáváte hodně, vnímáte i jako kolem někoho třeba? Já vím, že rapeři neradí mluví o jiných raperech,
3: jo,
1: ale...
3: tak v Plzni jsou Wild West Culture.
2: Jasně, lidi z Kanalendu, že jo. Potom ty mladší třeba Faye tam jsou, že jo, nevím, kdo tam teďko všechno je.
3: Stodola, Vendelín.
1: Jo, ty jsem zavnímal, jo, jo. A Vendelín dělá vlastně s tím, ne, se stříčkem Norim. Jo, jo, jo.
2: Nebo dělal.
1: OK, to je možná nějaká novinka, nevím, ale tak já se na to, když tak zeptám. Co se týče vás, tak jak vy to máte vlastně? Vy jste, jak to říct, jako normálně se prostě scházíte, fungujete, nebo
2: jo,
1: si posíláte věci?
2: Jo, my jsme v podstatě,
1: věci.
2: Hele, jo. Banda kámošů, známe se fakt, řekněme, od puberty, všichni ze základní škol ještě. A momentálně jsme fakt ve složení dva beatmakeri, jak jsme o tom mluvili, tři, čtyři kluci, co dělají DJ a zbytek rapuje, plus máme manažera.
1: Jste pyšný.
2: Velice.
1: Jak se to projevuje mimochodem, komanduje vás?
2: Ne, tak je to spíš jako manažer festivalu převážně.
3: Jo. Co se týče jako tvorby, tak do toho nám vůbec nekecá.
1: Nicméně tím, že vás takhle hodně, tak možná to bude chtít postupně nějaký, jako, jak to říct, jako rozvrh, kdy kdo může vydávat, a aby to mělo nějaký smysl,
2: jo,
1: abyste se
2: to
1: nekryli.
2: To řešíme, přesně. Jo. Hele, třeba když jsem vydával tu desku, tak jsme měli jasně deadline, že musíme to stihnout do posledního května, přesto nejde vlak, aby se právě ještě před festivalem mohli vydat ty EPčka, aby se to stihlo, takže jako máme to zhruba nějak plus minus vždycky takhle naplánovaný, aby jsme se nepřekrývali.
1: My se kolem toho festivalu budeme asi trošku točit, tak můžeme možná klidně jenom tak jako říct, kdy a co.
2: No, je to na spadnutí, že jo?
3: Jo, je to tuhle sobotu.
1: Pak to ještě probereme, ale jenom aby posluchači věděli, o čem, tak jako na co děláme narážky.
3: Tuhle sobotu 11. V Dobřanech na fotbalovém hřišti Zona Fest.
1: Ale to s MCGem, že jo, jsem koukal.
3: Jo,
1: to bude velká paráda. Vy jste tam měli už různý velký hosty, samozřejmě tam vystupujete vy sami taky a tak dál.
2: Jasně, skvělýho DJ jsme tam měli asi předloni, že jo, jaký DJ Poeta.
1: Jo, já si pamatuju, on si připravil West Coast set takovej, aby to bylo tematický, a potom se na něj jedna legenda z Přeštic tak mračila, že radši začala hrát normální jako věci, ale to je taková vzpomínka. Každopádně vy teda tam budete křtít ty věci na tom festiáku, proto jsem se na ní ptal, že když to tak směřujete, aby to vyšlo jakoby předtím.
2: To nás vlastně ani nenapadlo.
3: Možná maximálně to Nudovo album by si to zasloužilo, ale...
1: Ty si to nezasloužíš?
3: Tak EPčko je takový jenom menší projekt. No.
1: OK, ale tak jako dneska lidi udělají EPčko, řeknou tomu album a jsou s tím úplně v míru, jako, takže to zase nebuď skromnej.
2: Teoreticky bychom to mohli pokřtít, no, akorát tím, jak vlastně neděláme fyzický, že jo, nosiče, tak jo. Asi nějak to vyšumělo, no.
1: Už neděláte, jo?
2: Neděláme CDčka.
1: Jako nejste jediný, říkalo mi to tady už více do lidí, není to jako zvláštní. Na druhou stranu, u toho alba, nelákalo tě to?
2: Možná něco natisknu a vypálím maximálně. Ne, oficiálně určitě ne, jako.
1: Jo. Ne tak, že bys si udělal, já nevím, 100 pro kámoše nebo něco takového.
2: Uvidíme ještě. V plánu
1: já ti do toho nechci mluvit, ale víš co, je to něco, co bys měl teoreticky v ruce, což je hrozně fajn pocit, a že to můžeš jako ukázat i příbuzným a tak dál. Mami, nedělám to jenom tak, hele, CDčko je v ruce. A další věc je, že za 20 let to bude prostě rarita, že jo, třeba.
2: Good point, totálně. Good point. Tak já o tom ještě zapřemýšlím.
1: On totiž nedávno jeden z námi začal rozprodávat svoji repovou sbírku českých CDček, vydělal na tom strašně peněz a já jsem si říkal, do prčic, a já to mám na půdě a možná už je to schnilý, tyjo. Ty CDčka, co jsem kupoval za 200 a teď se prodávají za 6 000, to je jenom taková odbočka. Každopádně, aby jsme jenom nemluvili, aby jsme si taky zahráli, tak budeme se držet ještě desky, teda Je mi nudno, ze který si dáme ještě věc Čechia, ta mě velmi zaujala, myslím, že je dost výstižná. Zeptám se takhle, jo, ať se na všechny dostane, ať prostě nezabíháme úplně do podrobností, kdybys měl tu desku nějakým způsobem charakterizovat, nebo co pro tebe znamená, co to je za desku?
2: Jasně, tak deska, to album se jmenuje Zahozený talent. Je to v podstatě projekt, který jsme chtěli s Fishbeam dát dohromady, chtěli jsme spolu udělat nějakou dlouho hrající věc. Řekli jsme si, že uděláme album, takže většinou ty beaty jsou jeho. 10 z těch 12 věcí produkoval Fishbeam. nahrával, mix master taky dělal on, takže já s radostí říkám, že to vlastně je jeho deska.
1: Přijeli skromný kluci dneska. Dáme si teda věc Čechy a chceš i k ní si něco říct?
2: No, tak to je třeba věc, co nám trvala úplně nejdýl a dodělávali jsme to fakt na poslední chvíli, protože jsem moc nevěděl, co s tím udělat, takže zrovna tahle věc mě docela potrápila. Aha. Byly asi 4 verze, i ten refrén jsme nakonec lepili jako na poslední chvíli tím, že se to sešlo, takže je to poslední věc, co se dodělávala na to, s toho alba, no, určitě.
1: Ok, pojďme na ní, na Radio Spin.
0: To je Česko, knedlo, zelo, vepřo, je mi těžko.

0: do piče.
1: Posloucháš Radio Spin, se mnou ve studiu Different Community, konkrétně na mikrofonu aktuálně je mi nudno a Tuge. Hráli jsme si věc, kde jste vlastně oba. Věc Čechia. Mě fakt hodně baví, musím říct. Já jako netrpím tím, když někdo jako si dělá legraci z Čechů nebo udělá nějakou kritiku, tak já tím jako netrpím. Ale všiml jsem si, že některý lidi to štve. Nenarazili jste na takový třeba?
2: Zatím nemáme žádnou negativní odezvu a já si myslím, že to není jako dělání si úplně srandy, je to spíš takový reflektování, jo, chtěli jsme se vyhnout takým těm klasickým klišé, že jo, sandály, ledvinky, já nevím.
1: Jasně. Ono to taky střídavě přichází do mody, takže ne vždycky je to vlastně trapný, že jo. Já jsem si toho občas tak jako povšimnul, že se vrací věci, které třeba před 20 lety byly už jako trapný, tak třeba jsem si všimnul, že jsou zase moderní takový ty tribal vzory, jako, který jasně. Byly trapný už na konci
2: říkal,
1: 90.
2: Jsem, jasně, no.
1: Tak teď je to zase in. Nevím, proč vyhazuju hadry vůbec.
2: Tak zase baggy jsou zase zpátky, taky, že, což je skvělý zase na druhou stranu.
1: To je pravda, akorát, že my jsme k tomu nosívali volný i velký trička a teď se k tomu nosí krátký trička, což na mě působí jako zvláštně, ale prostě jsem jiná generace. No.
2: Jo, no. To jsem musel vrátit kránk ještě.
1: A

0: do toho.
1: Jo, jo, jsou tam určitě narážky na to.
0: Jo, vlastně, já vždycky, když nevím, kdo je nějaký jméno, tak je to většinou fotbalista, jasně. Máš tam nějaký jména, pravda.
1: Jo, jo, jo.
0: Je tam nějaká legenda, já jsem si říkal, aha, legenda, já vůbec netuším, kdo to je.
1: Radek Babel.
0: Přesně, přesně.
1: Slávě je Praha.
0: OK, tak teď zdravím všechny slávisty, kteří tam odladili rádio, že nevím, kdo to je. OK, pohodě. Nicméně... Tím, že vlastně šerujete ty beaty, tím, že máte toho Fishbeana, tak máš tam i Fishbeana vlastně, nebo
1: ne, ne, tady mám to sám? Všechny beaty jsou moje.
0: Mm-hmm. Takže logická otázka, v čem děláš? To mě vždycky zajímá u těch producentů.
1: Já dělám v Reasonu pro Polar Heads. V tom třeba dělali Super Crew, Toxic Funk.
0: Přesně tak. Máš nějaký mašinky k tomu?
1: Ne, všechno jenom software.
0: Všechno Reason.
1: Mám MIDI klávesy, Akai. Mhm. A to je všechno vlastně.
0: OK. A dneska vlastně to ale úplně bohatě stačí,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, jo.
0: Protože vznikají desky na telefonu a tak. Josef K. dělá na telefonu úplný bomby.
1: Jo, na to je Fish jako větší expert, ten má doma spoustu mašinek. Mm-hmm. No, kroutí synťáky ručně, on to má rád. No.
0: Jasně. Takže spolu je konzultujete?
1: Jo, jo, určitě. Naučil mě spoustu, jako co se týče zvuku. Takže já si to i zvučím, dělám mixmaster sám.
0: No a tobě to vyhovuje takhle, jako být úplně samostatná jednotka?
1: Jo, opravdu, jako jo.
0: Protože ne každý to má rád, protože pak třeba nemá tolik nadhled jako nad těma jednotlivýma věcma, anebo už mezi tím nesnáší svůj beat, než do něj vůbec začne rapovat, jako.
1: Se mi nestává moc.
0: To je dobře. No,
1: jako spíš do těch mých beatů rapuju jenom já a kluci si vyberou občas něco jenom.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že máš nějaký jako specifický styl třeba?
1: Nevím, no, dá se to tak říct asi.
0: Okay.
1: Já mám rád hodně UK sound. Mm-hmm. A já jsem hrával vlastně jako malej na piano, takže mám rád melodické věci docela.
0: Mm-hmm. A jestli se nepletu, já jsem dneska poslouchal vás všechny na jednu, takže v tom mám možná trošku bordel. A ještě jsem zkoušel stihnout Separa s Rafaelem, abych to naposlouchal co nejvíc kvůli vysílání samozřejmě. Takže možná v tom mám bordel. A myslím, že to je to tvoje EPčko, který je tak, takový jako barevnější. Je to tak? Jako žánrově nebo zvukově? A nebo?
1: To bude asi
0: to bude ten kritik. Do prčic. Já už jsem slyšel, to bylo to moje, jsem slyšel v pozadí.
1: Jako já to...
0: Mají ty mikrofony, jsou dost citlivý, víte?
1: Já tam vlastně čtyři věci, dá se říct, takový grime UK style a pak je tam jedna oldschoolovka, no.
0: OK. Kdy
1: jsme si pak mohli pustit.
0: To je ta...
1: To nebudou se ptát.
0: Jo, my jsme vybrali dvě věci. 32 je ta první, tak se jmenuje i to EPčko.
1: Jo, jo, to je originálně, protože mi je 32 let.
0: Já jsem si říkal, že jsi... A ještě jsi to vydal k narozeninám, ne? Nebo...
1: Ne, ne, ne.
0: Ne? A to by se tak jako nabízelo trošku.
1: To jsem nestih.
0: OK, ale jsi mladík každopádně teda relativně. Pojďme si to zahrát, teď víme, o čem mluvíme. Dáme ty dvě věci, Different Community, Tuge, 32 a nebudou se ptát. Na Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, se mnou ve studiu Different Community a hrajeme si, nebo hrali jsme si teďko dvě věci vlastně z EPčka od Tugeho a zahrajeme si ještě jednu věc od Jemino Dno, a protože jste zmiňovali, že na ní máte nebo chystáte klip, jak je to?
1: Je to tak, točili jsme vlastně, jak byly ty největší horka, 39 stupňů, tak jsme s Kubou Chodonským vlastně na to vlítli a za dva dny jsme natočili v Podobřanech vlastně takový street video, street klip. Trošku se nám to zvrhlo, takže z jednoduchého videa nakonec to bude docela film.
0: Aha.
1: Mělo by to být ideálně ke konci týdne, má to v podstatě hotový, koukali jsme na to, takže máme to připravený. Takže to na věc Exot vlastně.
0: Kterou si budeme hrát. Předpokládám teda, že to bude na vašem kanálu, pojďme to celý zpropagovat.
1: Jasně,
0: kde
1: YouTube kanál Different Community, máme konečně přes 1000 odběratelů, po těch pár letech se nám to povedlo, ne že by to byl jako nějaký velký milník, ale je to pro nás
0: to
1: jako zadosti učení.
0: Ok, a co se týče klipů, tak vy jak jste taková partička, tak vy máte nějaký videotvůrce kolem sebe?
1: Máme pár spřízněných lidí, jmenovitě třeba hodně dobré je Mobil z Plzně, ten teďko točil klip Stráž klukům právě z Kanalendu. Potom vlastně z Dobřan spolupracujeme s Matějem Urbancem. A teďko právě nově s tím Kubou jsme si sedli, takže s tím jsme to vlastně rozjeli. Jinak většinou si děláme taky sami, že si to sami natočíme, sestřiháme, takže takhle no.
0: Jasně.
2: Takový freestyle, no. Ale trápí nás tohle stránka jako hodně.
1: Jo, jo, je to bolestivý místo trošku, no.
0: No mimochodem, ne, že bych vás chtěl nějak jako odrazovat od klipů, ale už jsem tady měl víc lidí, kteří říkali, že třeba mladých, že třeba netočí už tolik klipy, ale že točí třeba vyloženě jako reelska a tak, že jakoby investují ty peníze do pořádného reelska, že mají pocit, že to má skoro větší smysl než vlastně ten YouTube, což mi přijde malinko smutný, ale na druhou stranu, jestli je doba taková, tak svým způsobem to chápu, no.
2: Takhle bouchnul teďko ten Hugo Hayes třeba právě ze Stodoly. Ten házel reelska ven a
0: jo, to je ze Stodoly, jo. To jsem nevěděl, mě ho doporučil jeden taky boomer, jako jsem já. Když jsem hrál v Plzni, tak mi právě doporučil Hugo Hayese. Takže zdravíme. Každopádně, co se týče klipů, jak to máš ty, Tuge, vlastně?
2: Já moc klipy nedělám, no, vůbec.
0: Ty působíš takovým introvertnějším dojmem, to s tím možná souvisí, ne?
2: To je pravda.
0: Že nejdeš mávat na kameru, jakoby rukama, tak.
2: Ne, nemám to rád úplně.
0: Ok, ale tak teoreticky... Třeba se ti, nevím, vyskytne v cestě nějaký animátor nebo někdo takovej, že by se dalo vymýšlet, protože člověk nemusí nutně být jako na kameře, že jo, může být kreativní jinak. Okay.
1: Klidně se vám ozvěte, hledáme určitě ochotní lidi.
0: Já právě rád takhle postrkuju, jako kdyby někdo přesně se ozval, tak já budu jedině rád, když k tomu přispěju.
1: Takže... info@differentcommunity.cz.
0: OK, super. A dáme si teda věc Exot, na kterou bude velice brzy klip, jak jsi říkal. Je to tak?
1: Je to tak.
0: Pojďme na to, na Radio Spin.
3: Připademe k Exot. Celý svůj life, jo. Je mi nudno.

0: Posloucháš Radio Spin a se mnou ve studiu Different Community. Teď se nám tady trošku vystřídali lidi na mikrofonu, máme málo mikrofonů. Zaběhli jsme do tématu, který mě hodně odvedlo od repu, teda musím říct, mezi vstupy. Každopádně vítám Kritika. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A Didi.
2: Přesně tak, Didi.
0: Didi, manažer.
2: Přesně tak.
0: Takže já vždycky s manažerama mluvím míň.
2: To je dobře.
0: A s pořadatelema mluvím míň, radši mluvím s umělcema. Ale samozřejmě budu rád, když nás pozveš na ten festiák a řekneš nám pořádně, co kdy, kde a jak. Řekli jsme to jenom velice stručně, ale nejdřív pojďme ke Kritikovi. Ty jsi dlouholetý člen Different Community, tebe vnímám už.
1: No vlastně od té doby, co kluci založili vlastně Different Community 2.0, tak vlastně od té doby jsem tam s ním, ale takže vlastně jako jeden ze zakladatelů okay. 2.0. No.
0: Okay. Mimochodem, působíš na mě trošku jako, řekněme, jinak než ostatní, jako v tom smyslu, že vlastně všichni kolem Different Community mi přijdou takový, jak to říct, jo?
1: Utěplejší.
0: To nevím, jestli bych řekl takhle, ale dejme tomu možná trošku introvertnější než ty. Jako,
1: že je to možný, no.
0: I na té stage jako poznat, že ty to máš rád, prostě tu pozornost.
1: Jo, jako miluju, no, když na mě lidi koukají. Je mi jedno, jestli mě mají rádi nebo ne.
0: A jo?
1: Miluju prostě, když vlastně všechny reflektory jsou na mě a vím, že vlastně ta chvíle jako patří čistě mně, no.
0: Jo, jo.
1: To vím, jakoby, že to je můj čas, no, proto jsem se jako narodil.
0: Mhm.
1: Bejt vidět.
0: Proto hned první písničku, kterou si vybral, tak ta se jmenuje Samochval Skit.
1: Jo.
0: Ale to je prostě normálně jako rapová věc, že jo? Prostě
1: je to rapová věc. Jako... No, je to vlastně jeden z mých pseudonymů, no. Samochval.
0: Samochval, jo. Aha. To samochválení, myslím, ano, jako, ano, že je rapová věc. Jo, prostě.
1: Jo. Já vlastně jakoby na tom jsem to postavil celý, když jsem začínal psát první texty, nevěděl jsem přesně, o čem psát, tak vlastně mi napadlo, že budu psát to, v čem jsem nejlepší, a to je prostě vlastně...
0: Všechno.
1: Všechno. Přesně tak.
0: OK, tak takhle si představuju rapový rozhovor.
1: Jo.
0: Takhle to má být. OK, bavíme se o tvém EPčku. Zeptám se tě stejně jako kluku, jestli mi ho zkusíš nějak jako zarámovat nebo popsat, nebo co pro tebe to EPčko znamená.
1: Je to vlastně jako taková směska, je to takový šuplík. Tahnul jsem před sebou nějaký ty tracky z toho určitou dobu a pral jsem se s tím, jestli to vydat s vizuálem nebo dělat klip. Pak vlastně, když už se to nakupilo, tak dávalo jediný smysl to dát dohromady, zacelit to nějakým způsobem a vydat to celý najednou s tím, že vlastně jeden cover pokryje všechno a může se kdykoliv dotočit jako nějaký klip nebo udělat nějaký pohyblivý vizuál. No.
0: Zeptám se úplně stejně jako Tugeho vlastně, proč IPčko?
1: EPčko proto, protože víc tracků nebylo a už jsem to potřeboval vydat, aby jsem se mohl odrazit, protože už jsem cítil, že jsem bržděnej v tom jakoby psát nové věci, protože furt jsem měl nakupený ty věci, které už jsem potřeboval dát ven a přestávaly mě bavit. Takže tím, když jsem začal na tom projektu jako zase dělat a dávat to dohromady, tak mi začaly bavit a teď cítím zase, že to ze mě spadlo, jsem uvolnější a můžu jako zase líp se mi píše. Mám jasně. Větší chuť i.
0: Jo, rozumím. My jsme neřekli název.
1: Je to 9,9.
0: Okay.
1: Protože moje číslo je 99, 99 karát, diamant, kritik, ale název 99 si šetřím na album.
0: Dobře, nejsem si jistý, jestli jsem pochopil, proč je to tvoje číslo.
1: Protože když jsem hrál fotbal, tak jsem měl číslo 9, akorát, že devítka na mě nezbyla kvůli staršímu hráči, tak jsem si udělal 99 a od té doby 99.
0: Jo, takže tě takhle provází, okej.
1: Okay. Dvě devítky lepší než jedna.
0: Teď jsem chtěl udělat nějakou hrozně debilní narážku, ale kašlu na to. Trošku si mi úplně jakoby naskočil na vidle, ale v pohodě. Máš tady doprovod, tak budu mlčet. Nicméně, u tebe jsem se, to jsem poplet s tím Tugem, ale ty máš to EP takový jako barevnější, řekněme, jakoby žánrově. Máš tam rychlejší beaty, pomalejší. To vzniklo s Fishbeanem, nebo?
1: Ne, vlastně Tugeta má dva beaty. Zbytek beatu má Four Principle, tím ho zdravím. Je to vlastně jako bývalý člen Different Community, který nás opustil a šel si jako po svým. Ten šel teda vyloženě v dobrým, ale už potřeboval dělat sám na sebe a já jako nemám rád jednostrannost, jakože mít to buď bumbepový nebo trapový. Vlastně když mi beat baví, tak do něj chci dát a nechci být jako vázaný vlastně nebo limitovaný nějakou strukturou toho, že to má znít jenom takhle. Vlastně mě i baví to, že se to prolíná a zní to každý track jinak trochu, no.
0: Okay. Když mluvíme o muzice tolik, tak bychom si měli zahrát, takže dáme si Samochval Skit a budeme se povídat dál na Radio Spin.
1: Yes.

0: Posloucháš Radio Spin, Rap Mondays, jsem ve studiu Different Community, jsme politicky korektní a hrajeme si z EPčka od Kritika, který se jmenuje 9,9.
1: Jako moje holka.
0: OK. To, jak znám ženský, tak se urazila kvůli tomu jednomu procentičku.
1: Ne, je s tím smířená. Vysvětlil jsem jí i, že sedmička je lepší než desítka, ale nepochopila to, protože to je fotbalová terminologie. Tudíž Cristiano Ronaldo je lepší než Lionel Messi. 7 lepší než 10.
2: Mm-hmm. To muselo přijít.
0: Já jsem opět mimo. Dobře. Doufám, že už teda kolem fotbalu se točit nebudem, protože jinak budu opravdu za úplnýho blbce. Ale zeptám se taky na klipy samozřejmě.
1: Aha,
0: IPčko je venku.
1: Teďko nám se naštěstí poštěstilo, že Fishbean, vlastně náš otec takový rapovej, si našel spřízněnou duši, jmenuje se Katka, která je naprosto umělecky založená,
0: mm-hmm.
1: A vlastně už jsme načrtli něco, že by se nabídla k tomu, že by vlastně jsme dali dohromady klip na 99, což je vlastně hlavní track z toho EPčka.
0: Mm-hmm.
1: Takže jeden bych určitě chtěl, na zbytek to nemám v plánu vyloženě.
0: OK. Jak přistupuješ k sociálním sítím vlastně? Protože jsi pěkný kluk?
1: Jo, to je pravda. To není lež. Jako nerad se fotím a musím mít jako i takovou náladu na to, protože já jsem blíženec, takže to mám jako 50-50. No, někdy je toho moc, že chci, a někdy zase to mám tak, že vlastně nepotřebuji být viděn. No.
0: Mm-hmm.
1: A co se týče tohle, tak vím, že jako je to naše taková bolavá noha všech, vlastně, že bychom do toho měli určitě víc jako šlápnout, no, ve všech těch směrech, co se týče jako nějaký vizuální stránky.
0: A mohl bys tomu jít čelem? Právě si říkám nějakým způsobem.
1: Já určitě se na tom snažím pracovat, ale zapracujeme na tom víc. No.
0: Dobré. Závazek do éteru, hele, to není jen tak?
1: Jo, dobře.
0: Takže knírek bude teďko častěji.
1: No, uvidíme, ono to vypadá jako, že to trochu pelíchá, jo, ale přitom to teprve roste.
0: Okay.
1: Je to takový petrohradský styl, víš co?
0: Dobré. EPčko zároveň často bývá předzvěst alba. Ty si říkal, že se ti dobře teďko píše. Máš dokonce název alba.
1: No, jako...
0: Tak jak to vypadá?
1: Já ten název bych určitě jako vytvořil potom z toho, co by z toho vzešlo, ale chtěl by sem určitě dát dohromady nějaký větší projekt. No, než je vlastně jenom EPčko, protože to je druhý EPčko. To první, co jsem vydal, tak to bylo takový hraní, takový začátky, vlastně tohle je něco, pod co už se můžu podepsat pod každý track, jakože si zatím stojím a že vím, že mě to bude bavit jako třeba i příští rok. No.
0: Mm-hmm.
1: A to album, pro mě je problém hodně kolikrát věci dotahovat do konce.
0: Jasně, já jsem taky jako, blíženec.
1: No, rozjet něco je jednoduchý, že jo, nápadu je tisíc, ale jako pak to dotáhnout je většinou problém. Takže teďko, jelikož se uvolnila nějakým způsobem ta prostorová část, díky tomu, že Nuda už vlastně ten dělal půl roku na albu nebo jak dlouho, tak teďkon by to možná šlo dohromady, no, akorát uvidíme teda, jak se mi bude psát, no.
0: Jasně. Nabízí se taky, tím, že jste docela produktivní vlastně, nabízí se nějaká společná deska možná?
1: To se asi úplně nenabízí,
0: ne.
1: Protože jsme dost složitý a co se týče nás, tak jako... Já jsem přesně třeba takový, že mě nevadí dávat do všeho, ale Fishbean je jako zaměřený na určitý styl, Heli je hodně prostě třeba trapovej, Nuda bych řekl, že vlastně tomu je taky úplně jedno, do čeho bude dávat, ale každý má trošku jako takovej svůj vlastně jako žánr, kterým je mu nejlíp, a když jsme dávali dohromady, jsme dali asi 2 nebo 3 tracky zatím, a bylo hrozně složitý jako vybrat jenom beat.
0: Oni tam samozřejmě můžou být změny beatů, ale já mám pocit, že tuhle konverzaci už jsme vedli minule. Teď mi úplně, jak tě poslouchám, tak si říkám, ty, o tom jsme se možná už bavili a dostal jsem stejnou odpověď.
1: Jasný, no, ono je hodně jako těžký potom se sejít třeba i v nějaký té tématice, protože já vlastně co rapu, tak to je 90% ego trip, což kluci třeba vlastně většinou nemají. Nuda, Fishbean s Tugem, ty chodí jako hodně do hloubky, jako snaží prostě se popsat víc textově, než jako extravagantně nějakým způsobem to, co chtějí říct. No.
0: Máš plánu psát něco jiného než ego tripy?
1: Nějaký věci tam mám, ale mě to pak nebaví za stolik rapovat.
0: Rozumím. Ale tak ono... Ne, já mám hrozný sklony lidem radit, to je strašně, já to nechám. Každopádně, ať si každý dělá, co chce, co mu vyhovuje. Tebe baví to živý vystupování potom hodně.
1: Jo,
0: že jo?
1: Jo,
0: to je poznat. Odbrátím se i na Didiho, když jsme u té živý věci. Vy budete všichni vystupovat, předpokládám, teďko na tom Zona festivalu,
1: ano,
0: je to tak.
1: Ano.
0: Pojď nám trošku shrnout, co, kdy, kde, jak a co všechno.
2: Jasně, takže jak už tady zaznělo, Zona Fest v Dobřanech 11.7. v sobotu, hlavně vystupující MC Gay, stejně do labelu, my Different Community budeme před ním a ještě tam bude vycházející mladá hvězda Bubblegum Bitch, je tady z Prahy a v Dobřanech se jí teda moc líbí.
0: A to je holka, jo?
2: Ano, je to holka. A
1: chodí s Helim, s naším panem Heleniusem.
0: Bubblegum Bitch, jo?
2: Bubblegum Bitch.
0: To je super jméno.
1: Je to krutý.
0: Já si představuju úplně tu velkou zadek.
2: Není.
1: Popis postavy necháme na panu Helenisu. No.
0: A když si někdo říká bubble, prostě tak já vidím kulatej zadech. No, pohodě, to je moje fantazie.
1: Já nemůžu komentovat, mám tady přítelkyni.
0: Jasný.
2: Ještě jsem chtěl určitě říct, že budu tam nahrát naši DJové vlastně tady z Different Community, kde je Nixon, Tuge, Heli a Fishbean, ale taky plzeňský zabijáci, jako je Inek a Zlej Dildo. Takže ty určitě znáš, tak
0: no, jasný.
2: To je záruka kvality.
0: Přesně tak.
2: Open Gate 16.00, přijďte se podívat.
0: Už celý to... den až do noci prostě.
2: Přesně tak, no. My už vlastně děláme od pátka, protože to děláme všechno po kamarádech, snažíme se schánět věci všude, co to jde, aby to bylo co nejmíň peněz samozřejmě. Je to hodně nízkorozpočtový, ale stojí to za to. Každý
0: určitě,
2: rok
0: já jsem se tam cítil skvěle, bylo tam všechno dobrý vlastně, jídlo, pití, všechno bylo v pohodě, když jsem tam byl, no, takže
2: rád,
0: můžu doporučit určitě, bylo to fakt strašně příjemný. Taky mám pocit, že se povedlo počasí a tak, takže to bylo prostě dobrý, což jo, vám jo. Samozřejmě držím palce teďko, ať se povede taky. A MCG jsem viděl nedávno mimochodem. Zaujalo mě, jak strašně mladý publikum na něj přišlo, jako nejenom, jako fakt všeho publikum, ale v prvních řadách byli mladí až jako malí, bych řekl skoro děti, a oni s ním repovali ty dospělý texty, jako, že to nebylo o tom, že by repovali o těch tlustých mámách, ale že ty děti s ním prostě opravdu jeli to tatínek, který usnul prostě.
1: Jo, jo.
0: Já jsem na to koukal, vůbec jsem nechápal. To je jeho nejdospělejší deska a milují to děti prostě.
1: Tak snad přijdou i k nám, no.
0: No.
1: Já bych ještě teda určitě rád pozval i na našeho kamaráda Martin Tušek, Zlatý ruce, Zlatý pupek, který je vlastně mistr světa České republiky v čepování piva. Aha. A loňský vítěz Master of Bartender, takže zdravíme Martine.
0: Ten to bude taky teda, jo?
1: Ten tam bude předvádět svoji velkolepou show za pípou.
0: Wow, OK. Tak to je taková prostě plzeňská
1: taková raritka
0: věc.
1: Naše.
0: Yes. No paráda. A je tam vstup zdarma, myslím? Nebo?
2: Vstup je 250 korun.
0: A pardon.
2: Vstup je 250 korun, což si myslím, že je taky...
0: Já jsem měl vstup zdarma, no, tak jsem se takhle zapamatoval.
1: Ale do zítřka můžete soutěžit o dvě vstupenky, dvě trička na našem Instagramu Different DC Community.
0: Mm-hmm. To znamená, že budete mít i merch na místě nějaký.
1: Určitě, o to se stará právě tady Nuda, takže zásoba bude veliká.
0: Super. Přemýšlím, jestli jsme něco zapomněli důležitýho. Já jsem doufal, že z vás dostanu tu společnou desku a dostal jsem stejnou odpověď jako před rokem, nebo kdy jste tady byli naposledy. Já furt přemýšlím nad tím, že je to možná trošku škoda, jako, že byste mohli mít klidně jako beat složený ze 4 beatů nebo 5, protože se to občas dělá, že jo, a není to vždycky špatně. Ostatně mám pocit, že Káně, když někomu hostuje, tak si ideálně pozmění svůj beat jakoby pod sebou. Tak to jenom tak jako vnáším myšlenku do vesmíru, jo, to vám nic jako nevnucuju, ale bylo by to fajn, myslím si, protože zároveň mi přijde ta značka jako dobrá, Different Community prostě. To
1: značka jako... dobrá, určitě jako logo nejlepší, no.
0: Mm-hmm.
1: No, prostě to máme, jako, to, za to se nemusíme stydět.
2: Skromnost už odešla.
1: Jo.
0: Tak, aby jsme to nějakým způsobem shrnuli k závěru teda, tak venku je deska Jemiho, venku jsou dvě EPčka a chystá se, zmiňovali
1: EPčko.
0: Jste další EPčko.
1: Jo. To by mělo být asi někdy po zóně, no.
0: Mm-hmm. A jsou v plánu další věci, které už můžete třeba trošku naťuknout?
1: Teď si myslím, že ne, maximálně jo. Akorát, že vyjde ten Nudovo klip a jo, a Fishbean vlastně pracuje na producentském albu, kde by vlastně chtěl mít obsáhlou nějakým způsobem tu plzeňskou scénu, no, z lidí, co
0: výborně.
1: Necení, tam nebudou.
0: OK, no tak doufám, že mi dá vědět a že se případně třeba taky zastaví za mnou, to je paráda, že dělá producentskou desku. To bude pěkně temný určitě, jak ho znám.
1: On dal vlastně lidem možnost vybrat si beaty, takže je těžký, jako já tam našel jeden optimistický.
0: Fakt?
1: Jo, a jestli teda se mi podaří, tak budu jedinej, co tam bude tak svítit, no.
0: OK. Aby ti nemluvila, ale potom do tématu. Nebo
1: ne, on ne. Věděl, že si vyberu něco takového.
0: Jasně, tak se znáte. Mm-hmm. OK, no takže jsme řekli asi nejzásadnější věci. Já jsem rád, že jste přijeli v tolika lidech, i když je to pro mě vždycky trošku náročný, ale užívám si to svým způsobem a mám z toho radost, že vás tu bylo tolik a že Plzeň, že Dobřany prostě takhle žijou nějakým způsobem.
1: My jsme reprezentanti Dobřan, ale jako bereme to, že jsme i nejlepší v Plzni, takže ta Plzeň se jako říct může. No.
0: OK, tak jo. A 11. v sobotu teďko vám držím palce samozřejmě, jak všechno vyjde.
1: My děkujeme za pozvání, cítili jsme se tady vítaní a chceme ještě poděkovat speciálně Inušce, která nám sem pomohla
0: určitě
1: přijít.
0: No, ona jako je velmi důležitá v tomhle, protože já jsem jí vlastně poprosil, ať to domluví, abych nemusel každému z vás psát, takže určitě děkujeme a tleskáme. A já se s vámi loučím, děkuji moc, že jste dorazili. Poprosím ještě zbylý kluky, jestli jste tady kolem, jestli mi jenom na mikrofon pozdravíte posluchače. Jo. Díky moc, že jste dorazili.
1: Mějte se a díky. Ahoj.
3: Moc děkujeme za pozvání, mějte se, čau.
4: Hezký léto.
0: Paráda. Zahrajeme si ještě jednu nebo dvě věci a pak mám pro vás připravený taky DJ set, takže určitě neodlazujte Radio Spin.
5: 99 z 99 lidí doporučuje poslouchat vše, co říkám. Nemusí to být vždycky úplně pravda, ale může, když tomu uvěří dostatečný počet lidí. 99.

0: Radio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Sliboval jsem DJ set a mám tady výborný DJ Mark, udělal, on normálně dělá R&B mixy, ale udělal výborný Bay Area, LA hip hop a takový trošku Dirty South mix, který mě hodně baví, a minimálně ten West Coast začátek je hrozně nabitej, takže určitě doporučuju, pokusím se do toho nemluvit, nechám vám to tady hrát skoro celý, a pokud byste chtěli celý ten mix, tak mi samozřejmě klidně napište na Instagram, pošlu vám celý i vlastně s videem, protože on k tomu natočil video, jak mu tam tančí známý v domě, v bytě, takže určitě případně dejte vědět. DJ Mark a jeho West Coast Love mix právě teď na Radio Spin, a kdybych už do toho opravdu nemluvil, tak příští pondělí v 10 určitě opět lete Rap Mondays na Radio Spin.
2: Let me put on for the West Coast real quick. Let's get it. Nigga.

Mash like that ass for me.

bathroom, y'all thought and get it.

0: Rádio Spin, DJ Poeta a Rap Mondays.
1: Yeah. Yeah.

0: ex to zná.
1: Nikdo z nich nezná ulice jak my, ale tváří se tak každej. Málo kdo fakt zná ten život v hlubinách, ale mluví o tom každej. A rušku je tu jenom pár, ale snaží se tak tvářit každej. Jo, člověk pozná, kdo je real, takže vím, že je real, tady není každej.

0: Byl jednou jeden DJ Devkou, který měl v pátek ráno narozeniny. No a k těm narozeninám měl tři přání. No tak Dominik, tady z rádia Spin, to jsem já, mu je postupně během pátečního rána splnil. Jaký to byly? Tak na to se jdeme podívat teď. Jedno z nich bylo zahrát si pravdu nebo lež. Dneska, pravdě nebo lži, můžu říct, že bude jako téma silniční provoz. Jak seš na tom se silničním provozem?
1: Kamo, tak to jsi vybral nejhorší téma. Já nejsem řidič, nemám řidičák, nemám auto, takže jsem rád, že mi tam dáš někoho, s kým se budu moct poradit.
0: Win-win, ty vole, to je hezký. To je hezký, tak gratuluju, Viktore, ale já si myslím, že první radost tady k narozeninám máš. Fando, my ti děkujeme, že jsi zahrál a že jsi tady Viktora tak jako trošičku potahal.
1: Díky, Fando.
0: Druhý bylo zahrát se taky hru jeden na jednoho.
1: Jaké kluby najdeš pod zkratkou pražských S?
2: Lukáš.
0: Lukáši?
2: Sparta Slávie.
0: Sparta Slávie, tak uděláme to trošičku napínavý.
1: Uděláme to napínavý.
0: Viktore, jaká je odpověď?
1: Sparta Slávie,
0: yes, yes, yes, yes, yes.
3: Pohodě.
0: No a v závěru si chtěl dát taky hodinový set. Tak vidíš to, my tady na Rádiu Spin umíme splnit skoro všechno a taky skoro každému. Takový my tady na Rádiu Spin jsme. Tak užívej zbytek prodlouženého víkendu a my se slyšíme spolu s Krištofem zase zítra ráno. Měj se krásně, čus.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu každý přední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

číslo. Nejlepší věky, aby nebo dělat pesos. No jedna může každej, alove ne jen tak někdo. Takže omluvte mě slečno, teď musím schovat to péro, protože čas je mega drahej a mně už to není jedno.